0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Úsekové měření, o kterém se mluví v Kníňské ulici, už se chystá, spuštěné bude, jak od nás víte, do konce léta, a tak se na to připravte. Ano, úsekové měření rychlosti projíždějících aut v brněnské Kníňské ulici má být spuštěno nejpozději na konci letních prázdnin. Město už má zpracovaný projekt a nyní s policií řeší technické napojení. Zatím ještě nejsou definitivně stanovené rychlostní parametry na 3-kilometrové silnici a jejich případné změny jsou v jednání, to řekla mluvčí magistrátu Zdeňka Ovalilová. Půjde o první úsekové měření tady u nás. No, tak doufejme, že budeme jezdit, dámy a pánové, tak, jak máme. Teď za volant další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Do brněnské zoo vyrážíme, spousty z vás tam razí a to je dobře. A co nového? Spousty zvířátek nových, tady myslím přírůstků. Brněnská zoo se chlubí novým přírůstkem, na konci května se totiž narodilo mládě pekariů bělobradých. Přestože toto surokopitníci nápadně připomínají prasata, jde o úplně jinou skupinu zvířat. Malí pekaři mají se k světu, no a vy je můžete už zahlédnout ve výběhu. Tak je okoukněte, když vyrazíte, užijte si to tady v brněnské zoo a užijte další hity na krokodýlu.
1: Chcel by som nájsť takého člověka, čo tak jak já sa oblieka. Na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si, kúpim ti krajinu, takú, čo nevymeníš za inú.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: Na vlně Krokodýla si užíváte Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Jaké nástroje používá kovář? Tady jsme se dětí ve školce.
1: Kovář používá třeba kladivo, hřebík.
2: Oheň, kladivo, potom třeba tyčku, vodu.
3: Kladivo, šroubovák, oheň, ještě vodu.
4: Kov, ty podkovy pro koníčky.
0: Jaké nástroje používá kovář? To byla otázka na naše nejmenší. Teď už běžíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k právníkovi. Chci se rozvést. Důvod? Manžel má špatnou paměť. No počkejte, ale to není důvod k rozvodu. Ale je. Kdykoliv potká nějakou mladou dívku, hned zapomene, že je ženatý.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00. No.

0: 5 hodin 30 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den přejeme z Krokodýla. Máme tady čtvrtek, 18. června. Milan dneska slaví svůj svátek, tak milí Milanové, všechno nejlepší k tomu vašemu. Narozeniny třeba dneska slaví Sir Paul McCartney, taky Lou Fanárek Hagen. Mimochodem ty data zajímavá, která stojí za připomenutí, dneska určitě po ránu probereme. Co pro vás také dneska budeme mít po ránu? Například vstupenky na víkendovou MotoGP. Tak buďte s námi, a to náhodou nepřijdete a vy je budete moci vyhrát. Co se týče silnic v téhle chvíli, máme klid, nemáme hlášeny žádné nehody, kolony ani žádné jiné komplikace. Co se týče počasí, tak to se připravme. Dneska 30, zítra 32 a pozítří až 34 stupňů. Tak tedy dobré ráno.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4 minuty a bude 6:15. Dneska nás čeká letní den. Sem tam mraky, sem tam oblačno, sem tam polojasno. Pršet dneska nemá, ale má být dneska velmi teplo. Odpolední teploty by měly pohybovat se v hodnotách 28 až 31 stupňů. Tak, dobré ráno.
2: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
5: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: 5:59, k tomu čtvrtek 18. června, to je právě dnes a právě teď ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přeji Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, hezký čtvrtek přejeme. Základní škola Bednářova v Brně získá přístavbu, podrobnosti ve zprávách.
0: Po 6. Lorín, Euphoria. Ricky Martin, Maria. A bude i slza fotky. Dneska bude teplo, už teď tam máme 18,5 stupně. Odpolední teploty se čekají někam až k 31 stupňům.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Základní škola Bednářova v městské části Brno-Jih získá přístavbu. Její kapacita se tím zvýší asi o 150 dětí, zhruba na 450 míst. Škola je nyní na hraně kapacity a její navýšení umožní reagovat na nárůst počtu obyvatel. Město Brno nyní hledá zhotovitele projektové dokumentace.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: K dopravní nehodě došlo v úterý odpoledne u Hodějic. Chodkyni tam měl srazit uvolněný přívěsný vozík. Vyplývá to z předběžných informací policie. Se zraněnou letěl vrtulník. K další péči byla převezena do fakultní nemocnice Brno.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: O krok blíž vydání stavebního povolení na část obchvatu Znojma je ředitelství silnic a dálnic. Do konce června dodá organizace podklady krajskému úřadu, který řízení v únoru přerušil. Zároveň silničáři vybírají zhotovitele. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce s Koreou potřebují zvítězit. Utkání začne v 18 hodin našeho času.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnice vyrazíme společně s Lenkou.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 183. a 196. kilometrem. Hustne provoz na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštoková.
0: Lenko, děkujeme. Pozor na Třebíčsku. V Mysli Bořících došlo ke střetu osobního auta se zvěří a na D2 ve směru od Brna na Břeclav na kilometru 27 došlo k požáru nákladního auta. Na místě se to řeší, hasí a tak dále. Kolona se zatím v tomhle místě netvoří. Ještě jednou D2, kilometr 27 ve směru na Břeclav.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: to budeme poslouchat.
1: No nebudeme, dobře.
0: Tohle nechceme poslouchat. My chceme vstupenky na MotoGP a budou vaše. Budeme o ně soutěžit dnes ráno, tak buďte s krokodýlem.
1: Už v téhle hodině.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Na hodinách vidíme 6 hodin 10,5 minuty, na kalendáři vidíme 18. června, co se stalo zajímavého 18. června v roce 1311 Jan Lucemburský uspořádal v Brně zemský sněm. V roce 1855 vstupuje v platnost císařské nařízení zavádějící dolnorakouské jednotky jako jediné platné míry a váhy. V roce 1882 se v Praze konal první všesokolský sled. Můžeme také zmínit rok 1942, který se bude dneska hodně připomínat. S radou Karla Čurdy byl odhalen úkryt parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Všech 7 vojáků zahynulo. Určitě víte, Praha, kostel, že obléhání, známe to všichni. Dneska tam to bude celé zavřené, tam budou Pražáci rádi, jak okolo nebudou moci jezdit. Je to celkem dost frekventovaná silnice pod Karlovým náměstím. Můžeme také zmínit rok 1991, kdy v 18 hodin a 30 minut vyjela poslední vlaková souprava přímého mezinárodního motorového rychlíku Milovice Moskva, zavedeného v roce 1969 pro potřeby okupační sovětské armády. V roce 2015 místo Vladimíra Růžičky byl zvolen jako trenér české hokejové reprezentace pan Vladimír Vujtek. V roce 1178 5 mnichů z Canterbury bylo svědkem exploze na povrchu měsíce, způsobené nejspíše pádem meteoritu. Můžeme také zmínit rok 1812, kdy Senát Spojených států vyhlásil válku Spojenému království. Byl to začátek britsko-americké války. V roce 1815 prohraná bitva u Waterloo přinutila Napoleona Bonaparta k již druhé abdikaci na francouzský trůn. V roce 1950 okruh Spa-Francorchamps hostil už 5. závod Formule 1. Vítězem se stal Juan Manuel Fangio na voze Alfa Romeo. V roce 1983 raketoplán Challenger odstartoval na misi. Součástí posádky byla také Sally Rideová, která se tak stala první americkou ženou ve vesmíru. V roce 2023 na své výpravě k troskám Titaniku implodovala ponorka Titan. Zahynulo všech 5 lidí na palubě. Kdo dneska slaví narozeniny? Například Sir Paul McCartney, ten má dneska 84. narozeniny. Lou Fanánek Hagen, ano, tři sestry, frontman, ten dneska slaví kulaté 60. A dáma s dřív velmi sametovým hlasem, teď jsem ji fakt dlouho neslyšel, Amanda Lear, ta dneska slaví narozeniny 87. Kdo dneska slaví svátek? Milan a také Milana, třeba také Milota a Milutín. Nevím, jestli tyhle znáte, ale každopádně my gratulujeme. Jinak dneska OSN připomíná Den udržitelné gastronomie. Tak si nechte chutnat, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 6 hodin 20 minut k tomu, to je přesný čas a taky čas, kde má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: 18 stupňů už máme teď v centru Brna. Před dvěma dama bylo kolik touhle dobou? 9, 10 stupňů?
1: No, byla pěkná kosa.
0: Lítá to nahoru a dolů neuvěřitelně. Ve Vyškově 15,5, Břeclav hlásí 17, Žďár nad Sázavou hlásí stupňů 14, odpolední maxima 28 až 31, sem tam mraky, ale pršet dnes nemá.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Brno neuspěl s ústavní stížností proti verdiktu Nejvyššího správního soudu, který zrušil část územního plánu města. Upravovala využití území za Lužánkami. Město se nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl i prodej přes internet. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 osoby byly převezeny do nemocnice. S pořádně širokým kádrem vtrhla zbrojovka Brno do letní přípravy, kterou zahájila v pondělí dvoudenními testy. Šanci dostanou navrátilci z hostování i mladíci. Nepočítá se jen s dvojicí Cecilia Blecha. Naopak zbrojovka potvrdila, že nadále jedná o Lukáši Vorlickém. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
9: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Co byste řekli, milí krokodýlové, na to, kdybyste se dostali tam, kam se bude chtít dostat spousta lidí? Ano, je to tady velká cena, tady MotoGP, tady u nás v Brně nejlepší motocykloví piloti na světě. Grand Prix České republiky bude už od tohoto pátku do této neděle na Creditas Autodromu Brno.
1: No a my pro vás máme vstupenky, právě teď dva lupeny ve hře na lince 603, 103, 103, tak se dovolíte jako první a předveďte nám takzvaně na pusu jízdu na motorce.
0: Jsem zvědav.
1: Vstupenky budou vaše.
0: Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Veronika.
0: Dobrý den, Veroniko, chodíte na motorky?
2: Chodila jsem jako na brigádu spíš, než se koukat.
0: Jo, takhle. No a když teďka předvedete, co s těma vstupenkama budete dělat? Někomu je věnujete?
2: No, možná se poprvé půjdu podívat konečně.
0: Jo, aha, dobře. Celý okruh nemusíme. Vezmete to od stadionu do cíle nebo od cíle na stadion?
2: Nemám ponětí.
0: Dobře, jste připravena na startu?
2: Ano.
0: Takže cílová rovinka před vámi, potom první pravá zatáčka, zatáčka Franti Šťastného, potom mírná zatáčka doleva a potom serpentína, jo? Souhlasíte?
2: Mhm.
0: Takže 3, 2, 1, start! Pozor, ta pravá zatáčka. A vy jste ji proletěla úplně rovně!
1: Ne, bylo to výborný.
0: Moc hezké, teda aspoň nám se to líbilo. A budete fandit našemu nejzásadnějšímu Filipu Salačovi? Co vy na to?
2: Určitě, určitě.
0: Jo, uvidíme, jestli potvrdí to druhé místo, které získal v Maďarsku.
1: Doporučujeme taky sebou určitě nějakou pokrývku hlavy, hodně pití, opalovák, jo, protože bude to klíčko.
0: Vyhrála jste vstupenky, prosím, nezavěšujte a gratulujeme.
1: Blahopřejeme.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice. V téhle chvíli nám řekne Lenka, co je nového.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 183 a 196 kilometrem. Hustne provoz na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl Global asistent Tenka Ruštoková.
0: Lenko, děkujeme. Pozor, ve Vídeňské ulici poblíž křižovatky s ulicí Poříčí trčí železo z kolejí, tak tam dejte velký pozor. Jinak D2 kilometr 27 ve směru na Břeclav už je nákladní auto uhašeno po požáru, tak se tam lehce zdržíte, ale žádná dlouhá kolona se netvoří.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl 7 jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, co dělá zdravotní sestřička.
1: A nebo taky, co dělá letuška.
2: Jo, pardon.
1: Je to tak, jsem to říkal, že jo?
2: Asi jo.
1: Posloukáš i doma takhle? Takže děti, co dělá letuška?
3: Řídí letadlo. Rozdává jídlo. Řídí letadlo. Je modrá?
1: Je modrá nebo červená, podle toho, ke které letecké společnosti.
2: Hlavně, ať neřídí letadlo.
1: Přesně, hlavně, ať neřídí letadlo.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Tak tohle byl Mečkin tady u nás na Radiu Krokodýl. 4,5 minuty před 6:45. V Brně už máme 19 stupňů. Hodonín hlásí 16,5, Břeclav hlásí 18,5. Odpoledne budou všude hlásit teplo, má být totiž 28 až 31 stupňů a bez deště.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Nehoda nákladního auta dodávky včera popolední zastavila na 2 hodiny provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi exity Brno Západ a Kývalka. Do stojícího nákladního auta, pod kterým ležel řidič a věnoval se opravě, narazila dodávka. Její řidič utrpěl středně těžké zranění. Veřejnost může hlasovat, který z 630 projektů získá cenu památky Děkuji za péči o kulturní dědictví. Organizátoři spolu s odbornými oceněními udělí 20. října. Vědcům se podařilo zobrazit a popsat, jak mořští korály rostou, regenerují a reagují na stres nebo konkurenční organismy. Využili tomografickou metodu. Na studii se podíleli i vědci z Brna. Český cyklista Matyáš Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska 5. místo. Za vítězným Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc Rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
4: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Zavratné mega slevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
12: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
1: Radio Krokodýl.
13: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: 8 minut schází do 7 hodiny ranní, víme, co se děje, a když se něco děje, my můžeme pomoci, tak rádi pomáháme. Máme pro vás pozvánku na zítřek. Zítra se totiž uskuteční charitativní akce nadačního fondu Nostrum. Kde? Kdy?
1: No, čeká vás hudební odpoledne pro Vaška na nádvoří Surgal Klinik od 15 hodin do 18.30. No a čeká vás tam bohatý kulturní program, drobné občerstvení během akce pro děti, taky skákací hrad a malování na obličej, a vstupné je dobrovolné.
0: A ten výtěžek pomůže hospitalizovaným seniorům a mladému Vaškovi z Brna po úrazu mozku. Například tam uvidíte hvězdu lidových písní pana Jiřího Helána. Tak se stavte zítra odpoledne na nádvoří Surgal Clinic mezi 3:30 až 6:30.
2: Dobré ráno, Brno a celá jižní Morava. Rádio

0: Dream na Krokodýlu, 2:15 před 7:00 raní.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Veřejnou generálku hry Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 10 hodin. Operu Hurvínek prodává nevěstu, nabízí divadlo Reduta v 10 a v 18 hodin. Mimění divadlo Plavba za duhou je na programu v divadle Radost v 16:30 a inscenaci Ronja, dcera loupežníka, nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
4: Rádio Krokodýl.
6: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 3:15 a bude 7 hodin, to by mě zajímalo, jestli se třeba nepojede podívat útvar po odhalování organizovaného zločinu na pohádku Hurvínek prodává nevěstu. Teď to je normální kuplíství, už takhle od malička pro ty děti ty pohádky.
9: Takovýhle návody, no to se teda, to se nedělá.
0: Bude 7 a budou zprávy, ty má Katka.
9: Hezké ráno, k příležitosti mistrovství světa silničních motocyklů byla vyrobena závodní kombinéza a přilba s folklorními motivy, podrobnosti ve zprávách.
0: Co dáme po 7, bude Robin Schulz. Atomic Kitten. A taky Miraj. Léto pryč není, to nám dneska začíná opravdu s plnou parádou. Dnešní odpolední teploty budou někam až k 31 stupňům a bez deště.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 7, hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Jihomoravský kraj nechal k příležitosti mistrovství světa silničních motocyklů vyrobit speciální závodní kombinézu a přilbu inspirované folklorními motivy regionu. Kombinéza se na závodní dráze neobjeví. Originální sada je v dražbě na portálu Dobrobot. Výtěžek podpoří organizaci Ratolest Brno.
4: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
9: Do úterní půlnoci mohli pěstitelé ovoce hlásit škody po jarních mrazech. Podle státního zemědělského intervenčního fondu už této možnosti využilo přes 400 lidí. Třeba ve Velkých Bílovicích kvůli mrazům vymítili několik hektarů meruněk.
4: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
9: Dvoudenní návštěvu Vysočiny včera ukončil prezident Petr Pavel. Uzavřeli v areálu protestování dronů v Moravských Budějovicích. Model malého průzkumného dronu, který si předtím prezident vyzkoušel pilotovat, dostal od firmy darem. Čtveřici úterních zápasů na fotbalovém mistrovství světa na stadionech sledovalo 281 223 diváků, čímž padl 32 let starý rekord šampionátu v návštěvnosti během jediného dne. Nejvíc diváků přilákal zápas Francie-Senegal, který vidělo 80,5 tisíce lidí.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, je tam toho hodně, slovo Málenka.
10: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 z Brna na Bratislavu na 27. kilometru došlo k požáru nákladního vozidla a na místě probíhají vyprošťovací práce, kolona se ale netvoří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Kolona je na silnici 43 ze Světav do Brna u Rybůvky. V Brně ve Vídeňské ulici, poblíž křižovatky s ulicí Poříčí, trčí železo z kolejí, dejte tam pozor. V Brně v opuštěné ulici u křižovatky s Trnitou stojí odstavené osobní auto, očekávejte kratší zdržení. A v Brně v Narosického náměstí naboural autobus do zaparkovaného osobního auta. Pro Rádio Krokodýl Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
2: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
1: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nemáte-li program na nedělní odpoledne, máme pro vás během chvíle dvě vstupenky do kina Lucerna na film Scary Movie.
1: No a vyhrát je můžete v soutěži s brněnským Hantecem, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptej se kolegyně v práci Petry, co pak si dostala od manžela k 10. výročí svatby? Ona je zavede k oknu a ukáže, vidíte tamhle na parkovišti to bežové Porsche? Tak přesně v tom odstínu mi dal 10 kapesníků.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut k tomu je tady Brněnské Hantec, co dneska hrajeme. Mám tady pro vás dvě vstupenky do kina Lucerna. Na neděli 20. června na 16.50 na promítání filmu Scary Movie.
2: Tak a ty lístky můžou být vaše na lince 603 103 103, když se dovoláte právě teď jako první.
1: Na co se to dneska Žanek ptá?
3: Gomity, co to znamená piglovat kšír?
1: Piglovat kšír, co to může znamenat? My jsme se zeptali Brňanů, no a myslím si, že nám to tam zazní, jako ta nápověda.
4: Čistit kšandy, kšír nádobí.
5: Něco čistit?
6: Česat se.
7: Česat si vlasy.
1: Kdo se téhle činnosti věnuje, to možná teď zjistíme, telefon nám zvoní. Rádio Krokodýl, dobrý den.
8: Ahoj, tady Katka.
1: Ahoj Katko, kdo se u vás doma věnuje téhle činnosti? Pardon, to jsem asi neměl říkat, to je nápověda už.
8: No, tak to je jasné, no.
1: No, takže to je?
8: To uklidit byt, dům.
1: Piglovat kšír. Co to je ten kšír?
2: Je to něco konkrétního v tom domě? Nebo v bytě?
8: To konkrétně.
1: Jako umývat, napovíme, že jako piglovat, jako dobře uklízet, umývat a kšír. Občas na to bývá stroj doma, že to člověk nemusí v tom řezu dělat.
8: Nádobí.
2: No.
1: Jakže ještě jednou?
8: Nádobí.
1: Ano.
3: Piglovat kšír je umývat nádobí.
1: Kdo to u vás doma dělá?
8: Tamička.
2: No, tak to máme vyhráno všichni, že?
1: Ano, u nás taky. Vstupenky jsou tvoje, gratulujeme.
2: Toho přijeme.
8: Děkuji.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Mirai Summer Love na Krokodýlu 7 hodin 18,5 minuty. Katka má v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Ta je stručná, dneska má být až 1.30, pršet nemá.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno, hasiči z brněnských stanic Přehrada a Líšeň vyjížděli na pomoc mladému srnčeti do Viniční ulice. Zvíře spadlo do prázdného bazénu, hlubokého zhruba 2 metry a samo se nedokázalo dostat ven. Záchranáři srnče opatrně odchytili do deky a vypustili zpět do volné přírody. Jižní Moravu čeká pořádné horko, kritická má být sobota s více jak 34 stupni. Doporučuje se dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti či zvířata na přímém slunci a už vůbec ne v autech. Prezidenti Spojených států a Íránu ve středu podepsali memorandum o porozumění. Memorandum tak podpisem vstoupilo v platnost a otevírá cestu k mírové dohodě. Fotbalisté Portugalska ve svém úvodním utkání na mistrovství světa včera nepotvrdili roli jasného favorita. Proti Kongu přišli o vedení a jen remizovali 1-1. Fotbalisté Anglie vyhráli 4-2 nad Chorvatskem. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v nastavení a fotbalisté Kolumbie zvítězili nad Uzbekistánem 3-1. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: Za 10 minut bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Radio Krokodýl. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl osmé, jdeme do školky, ptáme se na školku.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, proč chodí děti do školky.
3: Aby se tam naučili něco a potom budou chodit na školu, aby se tam naučili ještě víc psát.
4: Rodiče potřebují chvilku volna do práce.
5: Protože maminka a táta potřebují jít do práce.
6: Protože aby se tam něco naučil.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
7: Jo.

0: V Břeclavi 19,5, ve Znojmě 19, v Jihlavě 16, to samé platí třeba i pro Žďár nad Sázavou. Odpolední teploty budou ale vysoké, 28 až 31 stupňů. Deštníky nechte doma.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Brno neuspěl s ústavní stížností proti verdiktu Nejvyššího správního soudu, který zrušil část územního plánu města. Upravovala využití území za Lužánkami. Město se nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 osoby byly převezeny do nemocnice. S pořádně širokým kádrem vtrhla zbrojovka Brno do letní přípravy, kterou zahájila v pondělí dvoudenními testy. Šanci dostanou navrátilci z hostování i mladíci. Zbrojovka potvrdila, že nadále jedná o Lukáši Vorlickém. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
4: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.

0: s sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
2: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
3: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Hit za hitem.
8: Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 8, kdybych si mohl vybrat, kdy a kde by to se mnou mělo fláknout, tak bych si vybral zítřek, tak mezi 8 až 13 hodinou buď na Obilňáku nebo na Špilberku.
2: A důvod je prostý. Zítra totiž v Brně proběhne krajská soutěž první pomoci. Týmy studentů zdravotnických škol Jihomoravského kraje předvedou své dovednosti na modelových situacích a připravený je i doprovodný program pro nás, pro veřejnost.
1: Tak se přijďte podívat na šikovnost budoucích zdravotníků zítra mezi 8 až 13 hodinou na Obilním trhu nebo na Špilberku. Už zítra s krokodýlem.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 106 000 korun.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: mě zajímalo, Katko, kdy jsi naposledy tančila za měsíčního svitu, jak se o tom teď zpívá?
1: To já už většinou spím.
0: Dobře.
1: Takže je to hodně dávno.
0: Dobře, kdy jsi měla naváto? To se u toho tančí.
1: To už je taky docela dávno.
0: Ježiš, ona je tak vzorná, no nic.
1: Nudná přímo.
0: Co čas? 3,5 minuty a bude 8.
2: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
5: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
6: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na snímek Šedá zóna. Akční thriller režiséra scénariste Guy Ritchieho sleduje dvojici elitních specialistů na tajné operace, kteří pracují na hraně mezi zákonem a zločinem. Šedá zóna, americký akční thriller, nabízí brněnské kino Lucerna 18. června od 17 hodin.
7: Zveme vás do muzea. Turistická sezóna je v plném proudu a Technické muzeum v Brně zve nejen do své hlavní budovy, ale také na 6 jedinečných mimobrněnských technických památek. Navštívit letos můžete Starou huť u Adamova, Šlaghamr v Hamrech nad Sázavou, Kovárnu v Těšanech, Větrný mlýn v Kuželově nebo Vodní mlýn ve Slupy. Každá z památek nabízí jedinečný pohled do historie techniky, řemesel i života našich předků. Více informací a otevírací dobu na památkách najdete na www.tmbrno.cz/všechny/památky.
8: Rádio Krokodýl.
9: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
10: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
9: To bude lepší než hodina přírodopisu.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Necelá minuta a bude 8 hodin ráno. Na Krokodýlu budou zprávy. Máje Katka. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Základní škola Bednářova v Brně získá přístavbu. Další informace za chvíli.
0: Co dáme po 8? Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
13: Save me tonight.
0: Budou také i South Bass. A třeba i po Etika. V centru Brna máme 20 stupňů, 20,2 je teď v Kyjově, teda ve Strážovicích u Kyjova. Vyškov hlásí 18, Žďár nad Sázavou stupňů 16, odpoledne 28 až 31.
14: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
15: Vy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8, hezké ráno.
15: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Základní škola Bednářova v městské části Brno jich získá přístavbu. Její kapacita se tím zvýší asi o 150 dětí, zhruba na 450 míst. Škola je nyní na hraně kapacity a její navýšení umožní reagovat na nárůst počtu obyvatel. Město Brno nyní hledá zhotovitele projektové dokumentace.
15: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: K dopravní nehodě došlo v úterý odpoledne u Hodějic. Chodkyně tam měl srazit uvolněný přívěsný vozík. Vyplývá to z předběžných informací policie. Se zraněnou ženou letěl vrtulník. K další péči byla převezena do fakultní nemocnice Brno.
15: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: O krok blíž vydání stavebního povolení na část obchvatu Znojma je ředitelství silnic a dálnic. Do konce června dodá organizace podklady krajskému úřadu, který řízení v únoru přerušil. Zároveň silničáři vybírají zhotovitele. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce s Koreou potřebují zvítězit. Utkání začne v 18 hodin našeho času.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
13: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 168 a 196 km. Osobní auta zastavují jen místy. Podobná situace je z Vyškova do Brna mezi 210 a 207 km. Na D2 z Bratislavy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony od 3. km až do Brna. V Brně ve Sportovní ulici u sjezdu na Královo pole došlo ke střetu osobního auta. A s nákladním provoz je tam částečně omezený. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky a ucpaná je silnice 380 Stelnice do Brna na příjezd do Tuřan. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Tenka Roštoková.
16: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
17: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
16: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Po osmé, troufám si říct, nám zavaříte telefon.
1: No, protože pro vás máme 106 250 korun za náš krokodýlí zvuk a nabídneme vám tyhle prachy už za pár minut.
0: No a v téhle hodině budeme také hrát o vstupenky na MotoGP, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Muž leží na smrtelné posteli, obrátí se k ženě a říká: Božka, já umírám. Můžu?

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 9,5 minuty po 8 hodině ranní je připraveno 106 250 korun českých.
2: A jestli máte o tenhle ranec zájem, tak volejte hned teď studio 603 103 103. Hned teď jsem řekla, stihl jsi to?
1: Stihl jsem to, už tam někdo je. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Petr.
1: Petře, zdravíme vás do auta, kam?
3: Na Slatinu.
1: Kolona?
3: Všude, úplně všude, Tuřány, Královopole, všechno, všude, kolona.
1: To je hezké, tak třeba vám to zpříjemníme, to stání v koloně, nějakou pěknou finanční částkou, kterou tady máme, jako 106 tisíc, to je pěkný, ne?
3: To je velice pěkné.
1: No, teď ještě ta správná odpověď, aby přišla od vás. Co myslíte, že to je?
3: Když vylijete na zem marmeládu a jdete téma pantoflama a ono to tak jakože mlaská, tak je to tak případné, že to je ono.
1: To je úplně katastrofický scénář.
2: Roznesete to těma pantoflama po celém baráku, no tak.
1: A schválně, je to jahodová nebo meruňková marmeláda?
3: Já to viděl na jahodovou.
1: Dobře, tak jdeme rozflákat jahodovou marmeládu a jdeme se v ní projít. Schválně? Já si to úplně představuju, protože ještě občas navíc naše kočky, ta jedna obzvlášť není žádný raketový inženýr a všechno zhazuje, takže občas přijdu jako ráno do kuchyně, tam zhasnu to a najednou v něčem šlapu a tak. Tak je to ta marmeláda, nebo to není ta marmeláda?
2: Tak není to marmeláda a prosím vás, ten binec po sobě ukličte.
1: Ale musím říct, tenhle typ nás fakt pobavil. Šťastnou cestu a mějte se hezky.
2: Pěkný den.
3: Jo, děkuji taky.
1: Naschledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Novinka rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.

0: Pojď sem.
1: Digitálky ukazují 8.17.33. Vy posloucháte Krokodýla a jak je dneska venku a jak bude. Už teď je tam teplo a bude ještě teplej. V Brně už máme 21 stupňů. Odpoledne čekáme až 31. Pršet dneska nebude.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Pěkné ráno. Nehoda nákladního auta a dodávky včera popolední zastavila na 2 hodiny provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi exity Brno Západ a Kývalka. Do stojícího nákladního auta, pod kterým ležel řidič a věnoval se opravě, narazila dodávka. Její řidič utrpěl středně těžké zranění. Veřejnost může hlasovat, který z 630 projektů získá cenu Památky děkují za péči o kulturní dědictví. Organizátoři spolu s odbornými oceněními udělí 20. října. Vědcům se podařilo zobrazit a popsat, jak mořští korály rostou, regenerují a reagují na stres nebo konkurenční organismy. Využili tomografickou metodu. Na studii se podíleli i vědci z Brna. Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý tenista se z 3. Grand Slamu sezony omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Vedra! Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto 3 soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
4: www.klimastyle.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
8: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
7: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
8: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
7: To chci.
8: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
9: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
10: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
13: Je dobré mít někoho,

0: 8:30 k tomu musíme pozdravit ti už, kteří přijeli z Německa. Co? Nepozdravíme? Pozdravíme.
1: Ne, jenom z Německa.
0: No tak dobře, tady jich několik, tak vezmeme ten německý.
2: Radio Krokodil 103 FM. Radio
1: Krokodil. Ať jsme trošku světoví, že?
0: Přesně tak. Potom tam máme třeba ještě bulharštinu, angličtinu, italštinu. Ano, všecko tohle tady je. Ano, zdravíme všechny, kteří se těší na MotoGP. My máme pro vás v téhle chvíli dvě vstupenky.
1: Tak můžete volat studio 603 103 103.
0: A musíte nám takzvaně na pusu předvést, jak pojedete po tom okruhu. Radio Krokodil, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petra.
0: Dobrý den, Petro. Chodíte na motorky?
3: No, chtěla bych jít poprvé.
0: Aha, že by se to zadařilo. Víte, co je vaším úkolem?
3: Ano, zajet na předvést.
0: Na pusu okruh. Chcete celý nebo ano. Stačí kousek?
3: Záleží na vás.
0: Dobře, bude stačit kousek. Vezmeme to od startu do první točky, pak ještě dvě zatáčky. Souhlasíte?
3: Ano.
0: Takže, 3, 2, 1, jedem! Bacha, zatáčka na pravou ruku. Vyjíždíte ze zatáčky, mírná levá rovinka, jedem.
1: To je tyran.
0: Jaký tyran, tak si to musí zasloužit, Petra, ne? Petro, je to vaše, už dojte. Neutrál, zabrzděte. Akorát teda na tom startu jste dost zaspala. Já jsem řekl teď a vy jste teprve jako túrovala.
1: No tak já, poprvé to bylo.
3: Poslední jsem vyjížděla, ne první.
0: A proč nechcete vyjíždět jako první? To by mě zajímalo. Dobře, tak...
3: Já nevím, asi.
0: Vyjela jste taktika. Vyjela jste poslední, ale dojela jste. Dva lupeny jsou vaše, koho sebou vezmete?
3: Vezmu taťky.
0: Taťky, bude mít radost taťka.
3: Určitě.
0: Dobře, tak jo, tak nám nezavěšujte, gratulujeme a užijte si to, mějte se hezky. Zatím, naschranou.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme už teďko ještě vyrazit na ty silnice. Slovo má v téhle chvíli Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 160. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Podobná situace je z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony od 3. kilometru až do Brna. V Brně ve sportovní ulici u sjezdu na Královo pole došlo ke střetu osobního auta s nákladním, provoz je tam částečně omezený. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky a ucpaná je silnice 380 z Telnice do Brna na příjezd do Tuřan.
0: Pozor dejte v Kobylnici v ulici Pratecká, kde je po poruchu odstavená dodávka. Přejeme šťastnou cestu do cíle vašich cest.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:07 se jdeme podívat za vedením.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, co dělá ředitel či ředitelka.
3: Učí, aby měli hodně peněz. Rozkazuje. Učí děti, kdyby třeba řekne, třeba když můžeme už jít papat, tak musíme už jít papat a umít se ruce. Učí přeškoláši.
1: Ty si pamatuješ na jméno svého prvního ředitele nebo ředitelky? Jako úplně prvního.
2: Jako ve školce?
1: No ve škole. Pardon ve škole. Teda. Já si pamatuju, v první třídě nás učil a pan ředitel Šrámek byl naprosto úžasný a já jsem ho úplně jako obdivoval teda jako.
2: Tak to já si nepamatuju.
1: A co si jak jako pamatuješ?
2: Nic.
1: Dobře, dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
4: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jsem Bieber, I don't care na Krokodýlu. 3 minuty před 8:45. Venku máme hezky, už teď tam máme teplo. Centrum Brna hlasí 22 stupňů a to máme 8:45. Odpoledne daleko víc, 28 až 31, bez deště.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno, brněští hasiči vyjížděli na pomoc mladému srnčeti do Viniční ulice. Zvíře spadlo do prázdného hlubokého bazénu a nedokázalo se dostat ven. Záchranáři srnče opatrně odchytili do deky a vypustili zpět do volné přírody. Jižní Moravu čeká pořádné horko. Kritická má být sobota s více jak 34 stupni. Doporučuje se dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti či zvířata na přímém slunci a už vůbec v autech. Prezidenti Spojených států a Íránu ve středu podepsali memorandum o porozumění. Memorandum tak podpisem vstoupilo v platnost a otevírá cestu k mírové dohodě. Fotbalisté Portugalska ve svém úvodním utkání na mistrovství světa nepotvrdili roli jasného favorita. Proti Kongu přišli o vedení a jen remizovali 1-1. Fotbalisté Anglie vyhráli 4-2 nad Chorvatskem. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v nastavení a fotbalisté Kolumbie zvítězili nad Uzbekistánem 3-1. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
4: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
7: Bylo nebylo, v krajišti bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká to na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o lišce bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Svitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
8: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na ovítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
12: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Hit za hitem.
15: Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 9. Není jedno, kde si ustelete, když vás hledají.
2: A podrobnosti k tomu má mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. Ke kuriozními odhalení hledaných osob ve středu ráno nevědomky přispěla žena uklízející chodby bytového domu v Novém Lýskovci. V sedmém poschodí jí při vytírání překáželi dva muži, kteří spali na zemi, působili na ní zanedbaně a odmítali odejít. Operační středisko městské policie jí proto poslalo na pomoc místní hlídku a ta dvojici vyhledala. Ukázalo se, že ani jednomu z chlapců ještě nebylo 18 let a oba byli celostátně hledaní. Strážníci je proto vyprovodili před dům a převezli je na policejní služebnu. Tam je předali kolegům z policie České republiky. Přeji pěkný čtvrtek a příjemný poslech.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Přejeme hezký čtvrtek.
0: Radio Krokodýl.

0: krokodýlů před zvěst 90. co budou po deváté. Tohle byly Sux s hitem z roku 95. Těch 9 bude za 3 minuty.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Veřejnou generálku hry Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 10 hodin. Operu Hurvínek prodává nevěstu, nabízí divadlo Reduta v 10 a v 18 hodin. Mimění divadlo Plavba za duhou je na programu v divadle Radost v 16.30 a inscenaci Ronja, dcera loupežníka, nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
4: Rádio Krokodýl.
6: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
7: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
8: Za kolik bereš?
9: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
10: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
0: 8.59, to je přesný čas ze studia Rádia Krokodýl. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
11: Tonda Kala, krásný den přijeme. K příležitosti mistrovství světa silničních motocyklů byla vyrobena závodní kombinéza a přelba s folklorními motivy. Podrobnosti za chvíli.
0: Po deváté dáme devadesátky, v devět budou Venga Boys. Depeche Mode. A taky třeba Los del Rio. Dnešní počasí bude opravdu letní. Už teď máme nějakých 22 stupňů, odpoledne se čeká až 31 a déšť, ten se dneska nečeká.
12: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Přeji hezké dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Jihomoravský kraj nechal k příležitosti mistrovství světa silničních motocyklů vyrobit speciální závodní kombinézu a přilbu inspirované folklorními motivy regionu. Kombinéza se na závodní dráze neobjeví. Originální sada je v dražbě na portálu Dobrobot. Výtěžek podpoří organizaci Ratolest Brno.
4: Rádio Krokodýl. Blanensko.
11: Radnice v Adamově varuje před výskytem zmije obecné v lesní lokalitě mezi ulicemi Komenského a Plotní. Podobné upozornění vydal nedávno také Kunštát, kde zaznamenali zvýšený výskyt hadů v chatové oblasti Kohoutov. Města vyzývají k obezřetnosti.
4: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
11: Dvoudenní návštěvu Vysočiny včera ukončil prezident Petr Pavel. Uzavřeli v areálu protestování dronu v Moravských Budějovicích. Model malého průzkumného dronu, který si předtím prezident vyzkoušel pilotovat, dostal od firmy darem. Čtveřici úterních zápasů na fotbalovém mistrovství světa na stadionech sledovalo 281 223 diváků, čímž padl 32 let starý rekord šampionátu v návštěvnosti během jediného dne. Nejvíc diváků přilákal zápas Francie-Senegal, který vidělo 80,5 tisíce lidí.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co nového na silnicích prozradí Lenka.
13: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Podobná situace je z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna popojíždí krátká kolona od 3. kilometru. V Brně v Kněžské ulici u křižovatky s Veslařskou bourala dvě osobní auta. Na Brněnsku v Kobylnicích v Prátecké ulici u křižovatky s ulicí Za Humny stojí poruchaná dodávka, projíždějte tudy opatrně. Ucpaná je silnice 152 v Modřicích, jak ve směru od D2, tak i ve směru od Ořechova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštuková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tak by mě zajímalo, jestli už Kačenka letos měla klíště.
1: Ježišmarja, ani to nepřivolávej, ještě ne.
0: Kolega Honza, 3 klíšťata.
1: Fakt?
0: Byl na myslivně?
1: No,
0: vidíš. 3 klíšťata, prosím nás pozor na ně.
1: Na myslivnu neleste.
0: Jo, a potom, jak přijdete domů, tak se důkladně prohlédněte.
1: Jako navzájem.
0: Samozřejmě, že vzájemně.
1: Navzájem své těla.
0: Užijte si to. Radio Krokodýl, 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9.

0: Vanessa.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Probíl a Kalův Frk.
3: Rodiče překvapí dceru ve velmi intimní situaci. Můžeš nám vysvětlit, co to má znamenat? To je náš profesor matematiky. Požádala jsem ho, aby mě doučoval. A teď už konečně úplně přesně vím, co je reálné číslo.
4: 99. Celou hodinu vám hrajeme na kroku.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
2: O hit vašeho života si píšete. Píšete si na program @krokodil.cz. Kdo napsal dneska? Renča. Ahoj Krokodýle, poslouchám vás na benzince na Hršpické. Den by mi zvedl Calvin Harris a Sam Smith. Pro kolegyni Peťu, prosím, děkuji, Renča. No tak to jdeme zahrát.
1: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Dneska má být 30, v sobotu až 34, na koupaliště, no tak to zcela určitě ano, kde se u toho třeba taky ladí krokodýl, tak třeba na Kraví hoře plavky, ručníky a můžete rovnou vyrazit. Kdybyste chtěli, tak můžete vyrazit také na koupaliště Královo pole, kam zdravíme, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček ke slunění. No a otevřeno má samozřejmě i oblíbený biotop na Brno jihu, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill. Pozor, mají tam funglový italský zmrzlinový stroj, takže se můžete zastavit třeba právě i tam. 10 minut a bude půl desáté. Přeju hezké dopoledne.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl.
4: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz.
5: Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
6: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
7: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
8: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
9: Rádio Krokodýl, Tonda Kala.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
12: Pitkin!

0: stolování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Zavratné megaslevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Je dobré mít přítele na celý život.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Me and by za námi a teď 7 minut po půl desáté hádání hitu v jedné sekundě. O co soutěžíme? Mám tady parádní cenu. Tou cenou jsou dvě vstupenky na festival Vesuv, který se koná na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov 4. a 5. července. Vystoupí Škvor, Lucie, Marpo, Martina Pártlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a další a další. Telefonní linka 603 103 je volná právě v téhle chvíli. Můžete volat a poznávat ten hit v jedné sekundě. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Pavel.
2: Ahoj Pavle, odkud pak nám voláš?
3: Z Hradu, spalovace z Hokny.
2: Z Hokny, jsi takový nadšený, podle hlasu bych řekl.
3: No tak se těším, ne? Musí to být.
2: Jdem hádat?
3: Jasný.
2: Tady to je.
0: 3, 2, 1, go!
3: My Sherry?
2: Kdo to říkal?
3: Tady kolegové z práce, tady mám.
2: Jo, a věříš kolegům?
3: DJ Antoine, prej,
2: jo, jo, jo, jo. Věříš kolegům?
3: Věřím, no tak budu muset, protože já to nevím.
2: Děláš dobře. DJ Antoine, My Sherry. A to by mě teda teďka zajímalo, co s těma vstupenkama? Budou tvoje, nebo je dáš kolegům, kteří to uhodli?
3: No, to budou moje. Já jsem jim říkal, že chci jít na Vesu. Takže prostě tam stáli 6 lidí pod treprákem a čekali, až se ozve tón.
2: Tak, čekali dobře a dobře napověděli, vstupenky jsou tvoje. Dvě. Gratuluju, měj se hezky, díky, zatím, ahoj.
3: Ahoj.
2: DJ Antoine, My Sherry, hit v jedné sekundě dáváme úplně celý.

0: DJ Anton, Maj Sherry, to 90 nebyla, 90ky budou. Do 10. to bude Shania Twain, taky třeba Gareth Gates. A taky Alex Party. Dneska hrajeme nositelům jména Milan. Slaví svátek, pánové, gratulace z Krokodýla, hezké dopoledne.
1: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
4: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
12: Za kolik bereš?
13: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
12: A proč ještě nejezdíš elektricky?
14: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
15: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
17: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
16: Bila, to dobré začíná u nás.
2: Rádio Krokodýl, 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině. 90.

0: Ka-ching.
1: 99 Rádio Krokodýl.

0: Alex Party na Krokodýlu, to byla poslední 90. po 10. Bude 10, což znamená, že budou zprávy, které má Petra.
1: Hezké dopoledne, ve zprávách uslyšíte i to, jak se daří siamským dvojčatům ze Slovenska.
0: Za 2,5 minuty bude těch 10.
2: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Radio Krokodýl.
4: Radio Krokodýl.
5: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
6: Za námi je již 18. ročník prestižní přehlídky České ručičky, který poukazuje na význam kvalitního odborného vzdělávání. Do něj se zapojili laureáti ve 22 oborech, od tradičních stavebních a strojírenských profesí až po gastronomické, zemědělské či obory služeb. Vyvrcholením projektu byl slavnostní galavečer v Brně, kde byli oceněni nejlepší mladí řemeslníci České republiky. Rádio Krokodýl všem gratuluje.
4: Rádio Krokodýl.
7: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co nabídneme po 10. hodině, například One Direction. Natasha Bedingfield a taky třeba Činasky.
10: Někdy se to prostě povede, stačí vteřina.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Už teď je v centru Brna 620 stupňů, odpoledne to bude ale ještě víc, 28 až 31 a pršet dneska nebude.
1: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský dopravní podnik kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motorek výrazně posílí spoje. Jezdit budou mimořádné linky. Hlavní přestupní uzel bude opět u Bohunické nemocnice. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Siamským dvojčatům Lucince a Aničce, která se minulý týden narodila v Bratislavě, se daří dobře. Lékaři čekají, až budou mít dobrou váhu a budou větší. Potom by je měli rozdělit. Jejich matka podle svých slov dlouho netušila, že bude mít dvojčata. Že půjde dokonce o siamská dvojčata, se pak dozvěděla až měsíc před porodem. Útočník Neymar si včera na fotbalové mistrovství světa poprvé od poloviny května po zranění zatrénoval s brazilskou reprezentací. Podle médií však nejlepší střelec Kanárků i přesto nastoupí nejdřív až ve vyřazovací části. Brazílie na úvod mistrovství světa v Severní Americe remizovala 1-1 s Marokem. Ve skupině C nastoupí ještě proti Haiti a Skotsku.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zrekognoskujeme silnice, to má teď na starosti Lenka.
11: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Na dálnici D1 ve směru od Vyškova do Prahy před Brnem na 196. kilometru policie došetřuje nehodu, počítejte se zdržením od 201. kilometru. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony od 3. kilometru až do Brna. A v Brně v Merhautově ulici u křižovatky s Jugoslávskou blokuje provoz hromadná nehoda osobního auta, nákladního a tramvaje. Na místě počítejte se zdržením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Zdenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
12: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dneska je někdo v práci poprvé a třeba někdo je dneska v práci úplně naposledy. To je případ Rosti ze Slatiny, který řídí trolejbusa. Dneska je právě naposledy v práci, tak bych chtěl pozdravit všechny svoje kolegy. No a během chvíle už všichni budeme hrát o vstupenky na víkendovou MotoGP. Tak buďte s krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: for another.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Na zastávce stojí autobus, chystající se na odjezd. Běží za ním celý spocený chlap a křičí: pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci. Řidič chce odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Chlápek doběhne k zadním dveřím, naskočí, dveře se zavírají a on si vítězoslavně oddychne a říká: revize jízdenek.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Je to tady? Ano, motorky, přátelé, o víkendu se pojede velká cena silničních motocyklů tady u nás v Brně, tedy MotoGP. To by nebyl krokodýl, aby pro vás neměl něco navíc. Právě teď v téhle chvíli můžete vyhrát dvě vstupenky na víkendovou MotoGP. Stačí se dovolat do Krokodýla 603 103 103 a takzvaně na ústa předvést, jak byste na motorce jeli po tom okruhu. Tak kdo pak se nám dovolal? Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marcela.
1: Dobrý den, Marcelko. Kdo je kolem vás, by mě zajímalo?
2: Kolem nás moje kolegyňka. Tak to tady jsem... pracujeme v práci, jo. A posloucháme vás, Krokodýl.
1: A to je kde posloucháte v práci?
2: Na úřadu práce.
1: Aha, dobře, tak jo. Máte tam teď nějaký klienty? Asi ne, že?
2: Ne, teďka ne, určitě ne.
1: Jo, dobře, tak budete fandit, doufám, tomu našemu asi nejlepšímu Filipu Salačovi. Co vy na to?
2: Filipovi Salačovi, jasně, že jo.
1: Jasně.
2: Minulý závod byl skvělý.
1: No, v Maďarsku.
2: Tak doufám, že už mu tentokrát vyjde zlato.
1: No, to by byla velká paráda. Víte, co je vaším úkolem?
2: Možná tuším.
1: No, projet na motorce aspoň tak půl okruhu, jo?
2: Mm-hmm.
1: Tak já vás odstartuju. Nastartujte si. Já vás poprosím trošku hlasitěji, jako šepot květin. To je lepší. Jdu vás odstartovat. 3, 2, 1, teď! No. Na konci cílovky máte 290. Bacha, zatáčka na pravou ruku, zatáčka Franty Šťastného. To jste dobře zvládla. Mírná levá do kopce, nahoru. Ale jo, vstupenky jsou vaše, gratuluju. Nezavěšujte mi, velká paráda, takže myslím si, že ten víkend si užijete. Mimochodem, s kým si ho užijete?
2: No, vypadá to, že asi s manželem.
1: Dobře, tak mu prosím vás potom řekněte, co jste tady předvedla v rádiu, jo?
2: Ano, dobře, děkuju.
1: Já vám gratuluju, nezavěšujte a mějte se moc hezky.
2: Ano, děkuji.
1: Zatím, naschranou. Už se sjíždí fanoušci do Brna, musíme pozdravit třeba ty italské. Il mio amore radio cocodrilo 103 FM.
3: Radio Krokodil. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
4: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
5: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude, váš Bolek.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: je na čase být.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: Jak se říká, o peníze jde vždy až v první řadě a jde o ně i právě teď, kdy jsem uvolnil telefon. 106 300 korun českých nabízím v naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Kdo pak se dovolil jako první krokodýl? Dobrý den. A nikdo, dobře. Tak teďka je linka fakt volná. 603, 103, 103 a 106 300 tady mám. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak se dovolal?
3: Katka.
2: Kateřino, dobrý den. Kam vás zdravím?
3: Do práce.
2: Jste tam sama?
3: Teď jsi, ano.
2: Vy jste někam utekla, dobře. Abyste se nemusela dělit o ty peníze, když je vyhrajete. Co máte pro nás za správnou odpověď? Nebo za odpověď a já řeknu, nebo arbitr, jestli je špatná nebo správná.
3: Mm-hmm. Myslíme si, jestli to není čištění HEPA filtru z vysavače.
2: Čištění filtru z vysavače. Mm-hmm. Dobře, jdem si to poslechnout. Jako jo? Jak jsou tam ty membrány, jak to tak jako škrt... No, uvidíme, co říká arbitr. Kačenko, je mi líto, neklaplo to.
3: Zase ne.
2: Zase ne. Mějte se moc hezky. Naschranou.
3: Taky, naschranou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szs.lesna.cz.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
3: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Polí Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
4: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
7: Pivnice u Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici u Čápa. Těšíme se na vás.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
9: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady je Krokodýl, 11. hodina, čerstvé zprávy. V Brně začíná pravé poledne vlastně v 11. hodin.
1: No ano.
0: Co si dáme do zpráv?
1: A kraj nechal u příležitosti mistrovství světa silničních motorek vyrobit speciální závodní kombinézu, i o tom za chvilku.
0: Tady u nás na Krokodýl.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na snímek Šedá zóna. Akční thriller režiséra scénariste Guy Ritchieho sleduje dvojici elitních specialistů na tajné operace, kteří pracují na hraně mezi zákonem a zločinem. Šedá zóna, americký akční thriller, nabízí brněnské kino Lucerna 18. června od 17 hodin.
2: Radio Krokodýl. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
4: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině Taylor Swift. Celine Dion. Sebastian. To tedy 11. hodina.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Prvně aktuálně plus 27 stupňů, 28 měří v Mikulově, ve Vyškově teploty kolem 24 stupňů.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kraj nechal u příležitosti mistrovství světa silničních motorek vyrobit speciální závodní kombinézu a přilbu, inspirované folklorními motivy regionu. Kombinéza se ale na závodní dráze neobjeví. Je však v dražbě na portálu Dobrobot. Výtěžek podpoří organizaci Ratolest Brno, která pomáhá dětem a rodinám v náročných životních situacích v Brně a okolí. Krajský soud nepravomocně vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem 12 let vězení. Svému synovi má podle rozsudku zaplatit 340 tisíc korun za vzniklou újmu. Obhajoba se odvolala. Ženu viní z pokusu o vraždu, za což hrozí až výjimečný trest. Spektakulární akci uspořádala pro veřejnost newyorská policie, když před kamerami nechala s pomocí buldozérů demonstrativně sešrotovat stovky zabavených motorek a skútrů. Šlo o vozidla, která nebyla řádně registrována, neměla pojištění nebo jezdila s falešnými poznávacími značkami. Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý tenista se ze třetího Grand Slamu sezóny omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, dejte pozor, nehoda dvou osobáků v Brně v Křížíkově ulici. Bourá se taky na Cejlu, křižovatce se Kalcovskou, bourala dvě osobní auta. No a komplikace, pozor, nebezpečně odstavené vozidlo D2 směr Bratislava, 56. kilometr.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

0: Jirka Wiener s vámi za mikrofonem, za okamžik krokodýl cestovatel, tip pro vás na výlet a budete moci vyhrát taky vstupenky na ozvučenou tribunu show RegioJet Ignis Brunensis.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Stěžuje si paní Novotná. Už mě nebaví diskutovat s manželem. Proč? Co pak se dá diskutovat s někým, kdo nemá nikdy pravdu?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Taylor Swift na kroku dílnu a za okamžik si soutěžíme o dvě vstupenky na ozvučenou tribunu. Show RegioJet Ignis Brunnen ze světové přehlídky ohňostrojů a taky dronové show. Tak se nás držte, za okamžik soutěžíme, mezitím Sebastian. Hledám. Vy už nehledejte. Našli jste? Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio.
1: Lásko ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás. Všude tě

0: Tak dneska po práci to bude ve znamení, věřím, fotbalku, no ale teď taky možnosti vyhrání dvou stupenek našou RegioJet Ignis Brunensis na ozvučenou tribunu na dronovou show a ohňostroj gratis krokodýlem.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Tohle je rubrika, kde vám dáváme tipy na procházky, výlety v Brně, na Jižní Moravě. Vy na základě indicí tipujete, co je tipem na výlet, na procházku. No a dneska to bude celkem jednoduché. Zajímá mě, jak se jmenuje vodní nádrž, která je v Brně. Vodní nádrž, která je rozlohou největší vodní díl na řece Svratce, vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru Svratky a zatopením údolí z obci Kyníčsky. Původně sloužila jako zásobárna vody pro Brno. Pro pitnou vodu se nyní využívají Vírská přehrada a vrty Březové. Tak co je tipem na procházku? Radio Krokodýl. Radio Krokodýl, jo tam, haló.
2: Ahoj, tady Martin.
0: Ahoj Martine, odkud voláš?
2: Volám aktuálně z Jedovnic.
0: Tam máte taky vodní nádrž. Tak co je tipem na procházku?
2: Tak tipem na procházku bude asi Brněnská přehrada.
0: A je to správně! Ty máš od nás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovu lodní dopravy dopravního podniku. Jedná se o ohňostroj 1.7., který startuje ve 22.30 Česko. Budeš to mít pěkně, ten nádherný výhled, jako VIP.
2: Super,
0: jo?
2: Tak děkuju moc.
0: Vydrž na telefonu, ahoj. A vy se s námi můžete nejenom ochladit, krokodýláci.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: 11 hodin 25 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
5: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
6: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
5: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
6: Kupuj na ticketportal.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
10: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kapelami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
12: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Pro Vaška, no a Vítěžek je pomůže hospitalizovaným seniorům a mladému Vaškovi z Brna po úrazu mozku. Všechno se bude konat na nádvoří Surgarkinik od 15. do 18. hodiny 30. minuty. Už tento pátek jsme Krokodýl, no a teď Eva Max, Alphaville, David Guetta.

0: Tohle je vzpomínka na rok 1995, vanastovky, kouzlo na krokodýlo. Teď pro vás mám další tip. Zítra v Brně proběhne krajská soutěž první pomoci. Je to podívaná pro celou rodinu. Týmy studentů zdravotnických škol Jihomoravského kraje předvedou své dovednosti na modelových situacích a připravený je i doprovodný program pro veřejnost, tak se přijďte podívat na šikovnost budoucích zdravotníků už zítra v pátek mezi 8 a 13 hodinou na obelním trhu nebo na Špilberku. Tento pátek i s krokodýlem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pitkin!

0: tebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
4: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
5: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
4: To bude lepší než hodina přírodopisu.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude, váš Bolek.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: pravé poledne, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, jsme Krokodýl, Petra už taky, už kručí břiše, ne?
1: Ne, já jsem teď právě dojedla.
0: Tak, k trávení čerstvé zprávy.
1: Počet lidí připravených brněnskou MHD roste, bohužel to není Jiřího případ, toho vidíte jenom v krokodýlím autě.
0: Jo. Taky teď jsem jel.
1: Ty prdě, to byl zážitek.
0: Za paní primátorkou Šalinou, tak...
1: Tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Tak jo, do Šaliny.
2: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 12. hodině Enrique Iglesias. Donald Lewis. A nebo Xenol X. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak jsem... Se připravením, tak to vám bude hrát Krokodýl po 12. hodině.
4: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska nás čekají teploty kolem 29 stupňů, zítra plus 32.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký čtvrtek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Počet lidí přepravených brněnskou MHD roste. Loni šlo o 376,6 milionu cestujících. Oproti předchozímu roku je to o 4,3 milionu více. 4 roky v řadě rostou také tržby. Jízdné je přitom neměné od roku 2012. Nárůst počtu přepravených lidí se projevil především v tramvajích. V autobusech množství cestujících ubylo. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu občanského zákoníku, která posílí ochranu dětí v případech domácího násilí. Novela se zaměřuje na zlepšení právní úpravy v oblasti péče o dítě a více zohledňuje nejlepší zájem dítěte. Cílem je zajistit bezpečné rodinné prostředí a usnadnit rozvody dohodnutých manželů bez nezletilých dětí. Vídeňský soud uložil 8letý trest odnětí svobody 14leté duševně nemocné dívce za obodání cizí 64leté ženy při návštěvě jednoho z hřbitovů. Zasadila jí více než 80 ran nožem. Odsouzená dívka bude umístěna do forenzně terapeutické léčebny. Rozsudek je pravomocný. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice ke druhému ze tří zápasů skupiny A. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, v Brně v Křížikově ulici došlo ke střetu dvou osobáků. Bourá se na výjezdu z Brna směrem na Pohořelice před sjezdem na Modřice. D1, pozor, srážka osobáku s nákladňákem. Je to směr Praha 194. a půlý kilometr. No a teď uzavřená D2. Dálnice D2 před hraničním přechodem se Slovenskem na 55. a půltém kilometru směrem do Brna na Bratislavu havarovala dvě osobní a auta do toho nákladní. Dálnice momentálně neprůjezdná. Dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Žena k právníkovi. Chci se rozvést. Důvod? Manžel má špatnou paměť. No počkejte, ale to není důvod k rozvodu. Ale je. Kdykoliv potká nějakou mladou dívku, hned zapomene, že je ženatý.
3: Ujeme vlak.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Fate More Easy. Tak teď už jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Jasně, že jo, dneska jsme ve školce v Řečkovicích. No a my se ptáme těch prcků, za co se nejvíc maminka na vás zlobí a za co tak trošku vás kára, když zazlobíte.
2: Mě

0: potom jsme smutní.
1: Mě mamka nadává, když něco rozbiju, tak mě dává řeku a chce, aby jsem šla spát.
2: A mě mamka nejvíc nadává, když se steká nějaký děcko z naší rodiny.
3: Za co se nejvíc na vás maminka zlobí doma? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
3: Připraveni, budeme vás chladit.
4: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
5: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
4: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
6: www.klimastyle.cz.
4: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
8: Jdeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
9: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
16: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
17: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
18: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
6: Zavratné mega slevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
2: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

Zítra 32 stupňů, no a na Krokodýlo máte šanci vyhrát klimatizaci od Klimastyle. Ano, stačí uslyšet za sebou tři výherní hity, Katy Perry Hot & Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Dua Lipa. Cold Heart, tak se nás držte, někde to zazní. Život plne dál.

0: Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio. Rádio, které se zabývá taky tím o pozornosti školáků právě ve školách. A k tomu patří i mobily, co? Nebo ne?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Michala Jedličková, jsem ředitelkou Tyršovy základní školy na Kůldově ulici v Brně. My toto omezení máme již několikátým rokem. Po konzultaci jak s žáky, tak s rodiči jsme to zavedli a máme s tím velmi pozitivní zkušenost, takže celé to považujeme za velmi pozitivní.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Areně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z 5 menu a široká nabídka piv

0: malých českých pivovarů. Restaurace Na Knoflíku na Běhounské 9.
1: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Kambáči, huby magický, kdy byla Petra naposledy na houbách.
1: No maximálně, než jsem se narodila.
0: Tak, co si dáme do zpráv?
1: Plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody se zatím odkládá. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
3: Bila. To dobré začíná u nás.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině Anna Nakova, Supergirl, Bryan Adams a Dom Djurica. Minutu před 13. hodinou.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska teploty kolem 29, zítra plus 32.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody se zatím odkládá. Bude se jim zabývat až nové vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Petici proti omezení podepsalo přes 2100 lidí. Magistrát však od 1. června výrazně omezil vjezdy do historického centra, a to především služeb rozvážejících jídlo, kurýrních služeb a taxíků. Ministr Igor Červený jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí podnikatele a volebního kandidáta motoristů Pavla Strako. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za motoristy kandidoval na Jižní Moravě, je významným sponzorem strany. Slovenský parlament schválil novelu silničního zákona. Chodci budou například riskovat pokutu 50 euro, pokud budou při přecházení silnice koukat do mobilu. Řidiči budou muset dávat přednost nejen tehdy, když jsou chodci na přechodu, ale už ve chvíli, kdy se ocitnou těsně před ním. Novela začne platit v září. Fotbalisté Zbrojovky Brno zahájili letní přípravu na novou sezónu už bez středopolaře Filipa Blechy. Individuálně se zatím připravuje záložník Lukáš Vorlický, který ve Zbrojovce hostoval ze Slávie.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Víme, jak to jezdí. Pojďme se podívat na silnice. V těchto chvílích dávejte pozor, v Brně se nám to štosuje v centru města, ulice Úvoz Údolní. Bourá se na výjezdu z Brna směrem na Pohořelice před sjezdem na Modřice. Pozor, D1, nehoda dvou nákladních aut. Směr Praha 194,5 km. Kdyby cokoliv, volejte.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Jirka s vámi, máme pro vás klimatizaci zdarma, tohleto vás ochladí, vaše rádio Kroku díl, myslíme na vás, ať už jste v bytě nebo v baráku, máme pro vás klimatizaci zdarma, víc za malou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč trvá stavba blondětého sněhuláka mnohem déle než normálního? No, protože mu musíte vydlabat hlavu.

101 Supergirl, Krokodýl, slavnosti Brno a městská část Brno Střed pro vás připravili oficiální fanzónu MotoGP. Mimochodem o vstupenky soutěžíme přímo v našem vysílání a navíc ta fanzóna probíhá na náměstí Svobody. Dneska bohatý program. 15 hodin vystoupí DJ Rockstar, potom 17 hodin Pam Rabbit, v 18.10 show s jezdci MotoGP, no a pak se těšte taky na Marpa. V 21 hodin bude to velké i s Krokodýlem. Tip pro vás na náměstí Svobody, Krokodýl, hrdý mediální partner akce.

0: Adam Ďurica, vy si tancujete s Krokodýlem. Máme pro vás klimatizaci.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Klimatizace s Krokodýlem z Klima Style. Hlídáte si výherní hity. Za sebou musí zaznít Katy Perry, Gwen Stefani, Elton John, Dua Lipa. Tohle zazní. Máte klimatizaci gratis. To se hodí. A chystáme i ohňostroje.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: 13 hodin 21 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
3: Už brzy Tiki Taka Live.
4: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
3: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
4: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
5: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
6: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
7: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
8: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
10: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
14: Je dobré mít dobré přátelé.
15: Vaše nejvěrnější rádio.
14: Stále s vámi.

0: jste s Krokodýlem. Tady je vaše rádio. Nezapomeňte, že soutěžíme o vstupenky na MotoGP. Ano, budeme soutěžit tady u nás na Krokodýlu. Do Brna se řídí šampionát MotoGP, no a s ním taky nejlepší motocyklový piloti na světě. Grand Prix České republiky si nenechte ujít tento pátek, sobota, neděle na Creditas Automotodromu Brno. No a dosy v královské kubatuře podmaní legendární Masarykův okruh. Bude to stálice Marc Márquez a nebo jeho vyzývatel Marko Bezeky, nebo se dočkáme překvapení. No a vystoupá hrdina českých fanoušků Filip Salač až na vysněné domácí pódium. Dozvíme se už brzy tento víkend, no a samozřejmě o vstupenky soutěžíme přímo v našem vysílání a pořídit si je můžete taky moto na moto.gp.cz.com. Tak se nás držte, jsme Krokodýl, no a teď pozdravíme taky německy hovořící fanoušky.
1: Radio Krokodýl 103 FM. Radio
2: Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně.

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Arms, Krokodýl. Tak do Brna míří MotoGP, na náměstí Svobody bude taky dneska veselo i s Krokodýlem. No a teď čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne a desítka obecních bytů hledá nové nájemníky. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti až na ten konec dobrý vádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Komedii DNA nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
5: Zveme vás do muzea. Turistická sezóna je v plném proudu a Technické muzeum v Brně zve nejen do své hlavní budovy, ale také na 6 jedinečných mimobrněnských technických památek. Navštívit letos můžete Starou huť u Adamova, Šlaghamr v Hamrech nad Sázavou, Kovárnu v Těšanech, Větrný mlýn v Kuželově nebo Vodní mlýn ve Slupy. Každá z památek nabízí jedinečný pohled do historie techniky, řemesel i života našich předků. Více informací a otevírací dobu na památkách najdete na www.tmbrno.cz/všechny/památky.
3: Radio Krokodýl.
6: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
7: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
6: To bude lepší než hodina přírodopisu.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 14. Tonze náj. Squeezer. Tohle je to Krokodýl.
9: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě skoro jasno, teploty kolem 29 stupňů, zítra plus 33.
10: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Desítka obecních bytů hledá nové nájemníky. 8 startovacích je určeno pro páry do 40 let. 2 sdílené velkometrážní byty jsou vyhrazeny pro skupiny studujících na vysoké škole. Z přihlášených, kteří splní podmínky, se bude nakonec losovat. Smlouva se uzavírá na 3 roky. Poté je možné ji o další 2 roky prodloužit už bez sníženého nájmu. Se Zdeňkou Mašínovou se dnes odpoledne loučí lidé v olomouckém evangelickém kostele v Blahoslavově ulici. Dcera člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína a sestra bratří Josefa a Ctirada, kteří se v roce 1953 postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce a za dramatických okolností se probili na západ, zemřela minulou středu ve věku 92 let v olomouckém domově pro seniory. Kuriozní událost se odehrála ve Francii. Dostihový kůň tam způsobil paniku na dálnici poblíž města Toulouse poté, co unikl z dodávky ve chvíli, kdy si řidič udělal přestávku v jízdě. Situace, kterou motoristé zachytili na mobilní telefony, byla o to horší, že zvíře běželo v protisměru. Naštěstí se koně podařilo rychle chytit a vše se obešlo bez následků. České volejbalistky v Lize národů jednoznačně prohrály s Američankami. Stříbrný medailistkám z olympijských her v Paříži podlehly 0-3. Na druhém turnaji elitní každoroční reprezentační soutěže na Filipínách tak zaznamenali druhou prohru. Včera nestačili na světové jedničky z Itálie.
3: Dopravní servis
11: Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
12: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Vídeňské ulici na úrovni hřbitova do centra čekejte možné problémy kvůli požáru vozidla. Doprava vázne na Poříčí do centra před Vídeňskou a také dále na ulici Zvonařka před Dornichem. Převážně nákladní doprava popojíždí v pravém pruhu na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 168. D2 momentálně popojíždí směrem na Slovensko v úseku 9 km před 55. kilometrem. A zdržíte se i na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka Wiener s vámi za mikrofonem. MotoGP, ano, už se to přibližuje, i na to se podíváme. V rámci toho probíhá taky oficiální fanzóna přímo na náměstí Svobody i s Krokodýlem. Tak se tam na vás těšíme. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Novotná jemně naznačuje manželovi, že bude mít narozeniny a mohl by se trochu vytáhnout. A co by to jako mělo být? Tak cokoliv zlatého. O narozeninách rozbalí balíček a tam zlaté stránky.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: Katy Perry, Hot and Cold, tady se něco děje.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Ano, tohle to vás ochladíme, hlídáte si výherní hity Krokodýla tři za sebou, jak mne zazní. Katy Perry. Ta nám zazněla, pokud zazní je hned za okamžik Gwen Stefani Cool a hned potom Elton John. Tak je klimatizace vaše od Klima Style. Držte se nás, tak co bude dalším hitem?
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Tady je Krokodýl, tohle je vaše rádio. Rádio, na kterém soutěžíme o vstupenky na MotoGP. Ano, do Brna se řítí šampionát MotoGP, no a s tím i nejlepší motocykloví piloti na světě. Grand Prix České republiky, pátek, sobota, neděle. Na Creditas Automotodromu Brno vstupenky na motogpcechia.com. No a pozor taky v našem vysílání. Vy máte za úkol předvést nám jízdu takzvaně na pusu. Projet si ten automotodrom. No a potom vyhráváte. Takhle se dneska už jelo.
1: Dobrý den, tady Marcela.
2: 3, 2, 1, teď! No, na konci cílovky máte 290. Bacha, zatáčka na pravou ruku, zatáčka Franty Šťastného. To jste dobře zvládla. Mírná levá do kopce, nahoru. Ale jo, vstupenky jsou vaše, gratuluju. Nezavěšujte mi, velká paráda.
0: Marcelka z Brna jde na MotoGP zadarmo, tak nás pozorně poslouchejte a vyhrávejte vstupenky gratis. Teď pozdravíme italské fanoušky.
3: Il mio amore radio cocodrilo 103 FM. Radio
0: Krokodýl. Tohleto léto vás taky ochladíme.
4: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
5: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
4: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci první letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na rakousko-moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Kroku diváci, volejte studio 603 103 103. Mám pro vás dvakrát rodinné vstupné na koupaliště Biotop Brno Jih. Tak pojďte do toho, soutěžíme.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Dvakrát rodinné vstupné pro vás. Volejte studio 603 103 103. Biotop Brno Jih. Tady jednička i v přírodním koupání. Je tady pro vás připravená. Krokodýl, kdo tam? Haló.
2: Ahoj, tady Jana.
0: Ahoj Janči, odkud voláš?
2: Brna.
0: Tak ho vezmeš sebou, máš velkou rodinku?
2: Jasně, tři děti.
0: Biotop Brno Jih se na tebe těší, máš tam dvakrát rodinné vstupné. Vydrž na telefonu, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: Krokodýl na koupáku.

0: prachy do tvý ruky.
1: Mám pro vás peněz jako želez. Za uhodnutí krokodilí zvuku už nabízíme krásných 106 tisíc korun. Jak s penězi naložíte, jestli si koupíte novou bednu, televizi nebo dovolenou, necháme na vás. Stačí ho uhodnout.
0: Krokodilí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 105 tisíc korun.

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
3: Bylo nebylo, v Krajišti Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Těsnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
4: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Areně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Enrique Iglesias, Krokodýl, 15:03, čtvrtek, čerstvé zprávy.
1: A fotbalová zbrojovka představila novou vizuální identitu, víc o ní řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 15. Rihanna, Only Girl. Colin. A taky Miraj. Připravení hudební nabídka po 3:00 odpoledne.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasnou oblohu. Teploty kolem 32 stupňů.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
6: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. Brunofamilypark.cz.

0: a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kraj nechal u příležitosti mistrovství světa silničních motorek vyrobit speciální závodní kombinézu a přilbu inspirované folklorními motivy regionu. Kombinéza se ale na závodní dráze neobjeví, je však v dražbě na portálu Dobrobot. Výtěžek podpoří organizaci Ratolest Brno, která pomáhá dětem a rodinám v náročných životních situacích v Brně a okolí. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné pochybení při platbě DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Doplatky na dani by mohly dosáhnout 640 milionů korun. Fotbalová zbrojovka představila novou vizuální identitu. Po více než 9 měsících příprav vzniklo nové logo ve tvaru štítu, které odkazuje na Moravu a historii klubu. Zachovává pruhy i písmeno Z, nově ho doplňuje monogram ZB.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na ulici Otakara Ševčíka směrem do Černovic před Ostravskou. Počítejte proto s 2-kilometrovou kolonou. Ucpané je také poříčí do centra před Vídeňskou, Zvonařka u Dornichu a v centrální části města Koliště. Zhruba v úseku 5 kilometrů čekejte zdržení na D2 z Brna do Bratislavy okolo exitu 48. A v úseku 8 kilometrů čekejte kolonu na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kupcil Šar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Kame. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Baví se tři chlapci na dvorku. Můj táta se nebojí divokých zvířat. Ha, to ten můj se nebojí ani duchů. A ten třetí, to já mám tátu nejstatečnějšího. Ten se nebojí ani mámy.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

tváří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

partička hodiny. Tady Krokodýl, tohle vaše rádio. Rádio, které bude hrát teďka vlastně dneska po 19. hodině na vaše přání. Náš interaktivní pořad startuje po 19. hodině. Pustíme vám to, co vám na uších uslyšíme. A teď je to Madonna. Frozen. Na schlazení. A soutěžíme o klimatizaci. I na to se podíváme. Krokodýl.

0: možná, že si zpíváte taky s krokodýlem takové Madonna. Krokodýl, rádio, které vás chladí.
1: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Jasně, že jo, tohleto léto, zítra tropických 33 stupňů a my pro vás máme něco extra do vašeho baráku, bytu, klimatizaci. Vychladíme vám celý byt. Stačí za sebou vychytat naše hity, které jsou spojené vlastně s teplotou. Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. V tomhletom pořadí, až to zazní, tak máte od nás klimatizaci zdarma. Tak se nás držte. A pozor, začínají taky ohňostroje.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm. Specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm. To jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: 15 hodin 22 minuty.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Rádio, které pomáhá.

0: Vzpomínka na Black Milk, no a také tip na zítřejší den, kdy proběhne krajská soutěž první pomoci týmy studentů zdravotnických škol Jihomoravského kraje předvedou své dovednosti. Přijďte se podívat od 8 do 13 na obelním trhu nebo na Špilberku. Už je zítra i s krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: No a teď tip na levný benzín a naftu v Brně, dobře poslouchejte. Benzín 36,90, nafta 34,90. Kde? Čerpací stanice Tankono, Popovice, Brněnská 89, směr Brno.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Pitkin!

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One MP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
2: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
5: Bila, to dobré začíná u nás.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: trochu dílo Ace of Base, tohle vaše rádio, čerstvé zprávy. Kde mi dorazila Petra, o čem budou?
1: Pěkné odpoledne, plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody se zatím odkládá, víc o tom za chvilku.
2: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě. Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490. Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka. Kupuj na ticketportal.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: David Guetta po 16. Gone, gone, gone. Jasmine Archera na kroku dělo. Bude pokáč. Za minutu 16. hodina.
7: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě čekáme zítra až plus 33 stupňů, skoro jasnou oblohu.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody se zatím odkládá. Bude se jim zabývat až nové vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Petici proti omezení podepsalo přes 2100 lidí. Magistrát však od 1. června výrazně omezil vjezdy do historického centra, a to především služeb rozvážejících jídlo, kurýrních služeb a taxíků. K rozvoji kosmického průmyslu, který je v Česku rychle rostoucím odvětvím, pomůže nově vybudované testovací centrum pro vesmírné technologie v Brně. Jeho součástí jsou hned dva unikátní stroje. Vývojáři a vědci na nich budou testovat odolnost svých zařízení dříve, než je vyšlou do kosmu. K velké tragédii došlo v Německu. 44-letá žena tam zapomněla svou roční dcerku ve voze a odešla do práce. Vzhledem k horkému a slunečnému počasí se teplota ve voze stala nesnesitelnou. Když se matka okolo 15. hodiny vrátila, dítěti už bohužel nebylo pomoci. Státní zastupitelství ve Stuttgartu zahájilo proti matce řízení kvůli zabití z nedbalosti. Českou fotbalovou reprezentaci zasáhla před zápasem s Jihoafrickou republikou tvrdá rána. Zranil se krajní obránce David Jurásek. Trenér Miroslav Koubek ho přitom podle zákulisních informací chtěl dnes nasadit do základní sestavy.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jakub je v terénu, víme, jak to jezdí.
9: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně v Králově Poli na Budovcově ulici poblíž autobusové zastávky boural autobus do mostu. Nehoda je s únikem paliva. Na místě čekejte záchranné složky a komplikace. Dvě osobní vozidla se srazila v Židenicích na Černovické ulici u nájezdu na Ostravskou. Doprava v okolí kolabuje. Dlouhé zdržení očekávejte převážně na cestě od Maloměřic. Ucpaná je také cesta do Líšně přes Vinohrady. Na příjezdu do Brna od Prahy po dálnici D1 čekejte převážně pravý pruh ucpaný od exitu 168. A 5-kilometrová kolona se táhne na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Pro rádio Krokodýl z Globáci stánci Koptelšár.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: K benzince přijede pán a ptá se, dobrý den, nepotřebujete někoho k obsluze? Ne, díky, mám a navíc dva už by bylo moc, tak ať mě konečně někdo obslouží.

0: Kolilance, krásné odpoledne, fajn čtvrtek, jste z Minarčer, Sleepin' Satellite, hlavně nám nespějte za volantem, byť je to náročný. Dobrou jízdu a dobré odpoledne všem.
1: Na rádiu Krokodýl.
0: Dobré odpoledne všem s brněnským Hantecem, mimochodem dneska je to bonusový Hantec, takže dvě slosovatelné vstupenky na blížící se brněnskou laťku v pátek 25. června brněnská Olympie. A kdo to dneska bude vědět, tak dostane dva lupeny, má v tom v podstatě bohatou tombolu, lístky jsou slosovatelné a pěkně v pohodlí budete koukat na světové výškařky a koncert zpěvačky Leny. 603-103-103 je Krokodýl, brněnské Hantec právě dnes a právě teď. Dobré odpoledne, Petr. Tak zatím nikdo, tak zkusíme Janka. Zdar jak svině.
2: Zdar jak svině z Kroxlí. Komedy, co to znamená píglovat kšír?
0: Tak já si myslím, že toto není těžký, tak zkusíme ještě telefon. Dobré odpoledne, Petr, halo.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, koho tam máme?
3: Ano, slyším se?
0: Já vás slyším, ptám se, koho tam máme. Dobrý den.
3: Dobrý den, Mateo u telefonu.
0: Mateo, Hantec, vládnete Hantecem, Mateo?
3: No, zkusím, pokusím se.
0: Žanek už říkal píglovat kšír, Mateo. Co to může být, prosím pěkně, podle vás, píglovat kšír? Brněnská laťka, dva lístky na pátek, 25.6. Netušíte? Mateo, jestli
3: ladit,
0: nevíte...
3: Ladit kytaru.
0: Ne, děkuji, mějte se pěkně, naschledanou, děkujeme krásně, naschle. 603, 103, 103, pojďte krokodýláci, to je přece lehký. Mimochodem ve štartu jsme to testovali, dopadli jsme takhle.
4: Mydlit se mýdlem.
5: Zašívat díry.
6: Umývat zadek.
7: Halit knír.
8: Česat si vlasy.
0: Jako jo, spousta zajímavých nápadů, ani jeden správně. Tak na telefonu teď bude někdo, kdo ví, co to je piglovat kšír. Zdaric, zdar jak svíňa. Kde je tam? Láčová Debrecínka. Láčová Debrecínka. Míša, Míšo, pěkné odpoledne. Petr, co to je piglovat? Děkuji, kšír? Taky. Míšo, no?
9: Já taky jsem chtěl, že to není prádlo klasicky.
0: Ne, prádlo to není. Je to něco v domácnosti, něco, na co vy holky musíte každý den myslet. Na prádlo, ne tak často, na toto denně a někdy dvakrát. Takže...
9: Ještě jednou, Libe, Míša,
0: weißt du, was ist das Geschirr, ja? Weißt du, das Geschirr?
9: Okay.
0: Ne, košile ne, das Geschirr.
9: Ah.
0: Weißt du, sprechen Sie Deutsch? Ja oder nicht?
9: No, English.
0: Na, just English? Okay. Protože to je z němčiny, Míšo, to je z němčiny.
9: No tak ještě
0: hele,
9: jednou,
0: tak co děláte, Míšo, každý den? Aby se rodina mohla dobře najíst. Tak co musíte řešit? Co? No, a když vaříte, tak
9: vařím.
0: V čem to děláte? Sakra práce.
9: Hrncu vařím.
0: No a obecně ten hrnec se všema těma talířema a se vším tady tím dohromady je, co? No, takže když to piglujeme, tak co s tím kurně děláme?
9: Neuklízíme.
0: Ano, umývám nádobí, konečně hurá, Míšo, Láčová Debrecínko, gratuluju, je to vaše, užijte si brněnskou laťku a mějte se krásně. Zdarec!
9: Čau!
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
10: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
11: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
10: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
12: Já ty voláš, až prším ještě.
13: Už brzy Tiki Taka Live.
14: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
13: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
14: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
15: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1 KK po 4 KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Tišnově. Více na rezidenceametist.cz.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
16: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
17: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškarských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chibasport.cz.
18: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
19: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
20: Zavratné mega slevy!
21: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
22: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: to jde dál se silou starých vín. To jsou Škvoři, půl pátá, tři minuty přesně. Posíláme na Austerlitz do Slavkova, Lucce, Lucce na recepci. Králíkové, Karáskové, doufám, že Lucinky máte dneska s náma s krokodýlem. Nádherné odpoledne na Austerlitzu.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
0: No to je spíš jako na před zvěst víkendovou, protože to je zítra pátek odpoledne, krokodýláci. Pomáháme dobrým věcem a máme pro vás pozvánku na páteční charitativní akci nadačního fondu Nostrum. Čeká vás hudební odpoledne pro Vaška. Hlavní hvězdou bude pan Jiří Helán. Čeká vás bohatý kulturní program malování na obličej a je to všechno na nádvoří Surgal Klinik. Takže kdo by chtěl pomoci hospitalizovaným seniorům, mladému Vaškovi z Brna po úrazu mozku, tak zítra určitě na Surgal přijďte. Program je od 15. do 18. hodiny 30. minuty a věřím, že si i vy rádi s Jirkou Helánem zaspíváte, protože to budou samé známé lidové.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.

0: Krokodil stále hity, tady jsou Savage Garden z Austrálie a v 16.40 opět připomínáme, je tady týden MotoGP.
1: Radio Crocodile 103 FM. Radio
0: Crocodile. Jo, krokodiláci, je to tady. Do Brna se přiřítil šampionát MotoGP a s ním ti nejlepší motocykloví piloti světa. Grand Prix České republiky od 19. až do 21. června na Creditas Autodromu v Brno. A je otázka, kdo si v královské kubatuře podmaní náš oblíbený Masarykův okruh, respektive okruh Creditas, jestli to bude stálice Mark Marquez anebo vyzývatel Marco Bezzecchi. Bude překvapko letos. A jak to dopadne s naším českým hrdinou Filipem Salačem? Dosáhne vysněného domácího publika. Mimochodem dneska na MotoGP Fanfestu na Svoboďáku hraje už od 3 hodin DJ Rockstar. Koncert Pam Rabbit začne za 20 minut a v 6.10 bude show s autogramiádou jezdců a bude tam i náš domácí zmíněný Filip Salač, krokodiláci. Tak, jsme u toho všichni, vstupenky, všechny informace nacházíte na motogpchekia.com a na krokodýlu právě teď velká příležitost. Mám tady dva lupeny, krokodýláci. Tak kdo by měl zájem, může volat 603 103 103. Hodně volají holky, tak jsem zvědav, jestli se to povede nějaké Láčové Debrecince, nebo tam bude Vitálny Kalousek, tady je krokodýl Petr. Dobré odpoledne, halo.
2: Halo, Libor, ahoj.
0: Libore, čau, Peťan. Tak, jdeme na to, jsi připravený?
2: Jestli.
0: Libore, připrav si prosím tě pusu, pojď, potřebuji slyšet, že to túruješ, protože pojedeš vlastně na pusu, náš Creditas, okruh, délka 5403 metry, 14 zatáček, technický profil to má, že jo, převýšení až 7,5%, jsme na startu, připrav se, pojď, začni to žhavit, chlape. Ano, pozor, světla se rozsvěcí, 3, 2, 1, jedem! Pojď, dobrý, první ostrá pravotočivá Františkova zatáčka na pravou páčku, prudkej sjezd a pozor, další krátká rovinka a máš tady takzvaný stadion, velmi technický okruh, pěkně, pomalejší esíčka. Pojď, pojď, ještě to roztáhni, pravá, trojka levá, čtyřka pravá, rytmická pasáž, pojď, pojď, pojď, pojď do pedoku. Seš fakt dobrý, gratuluju, máš u mě dva lístky na MotoGP, Libore.
2: Děkuju.
0: Libore, já děkuju, koho vezmeš sebou, už to víš?
2: Asi bráchu.
0: Bráchu, tak si to kluci užijte. Kdo vyhraje královskou kubaturu podle tebe?
2: Mark Marquez.
0: Mark Marquez, děkuju, mě se krásně opatruj se a užij si MotoGP s krokodýlem Grand Prix. Čauec.
2: Děkuju, ahoj, čau.
1: Radio Krokodil 103 FM. Radio Krokodil. Radio Krokodil. Petr Holík.
3: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Barta, Adam Mišík, Smek One MP Money, Polí Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
4: Pitkin!

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
2: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
3: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
2: To bude lepší než hodina přírodopisu.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Klasika Krokodýláci za 2:17 odpolední. Britney Spears Criminal dohrává a my jdeme na další zprávy s tím, že tady máme Monster Energy Grand Prix České republiky a MotoGP Fan Fest na Svobodňáku dneska uvítá hvězdy, včetně Filipa Salače. A pod pódiem bude další motocyklová hvězda Ondra Ježek, kterýho srdečně zdravím. Užijte si motorky, krokodýláci. Zprávy v 5 má Petra Očem.
1: Hezké odpoledne, bývalý prezident Václav Klaus dnes dostal vyznamenání, víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý vádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Komedii DNA nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl.
4: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc Rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hity a připraven. Freddie Mercury, to pošleme do Permonia, do Oslavan. Taky do ředitelny strojíren Oslavany, paní ředitelce Alence Lubasové, Living on my own, Ali. Bude Mr. Sexo beat Alexandra Sten. Pojedeme sen od Lucie, to pošleme na sale do Garka. A v Garku pozdravíme Haničku, Jalanku, Simonku, Gábinku, Lukáše Grafika, taky šéfa Michala a pro vás Bellini Samba de Janeiro. Je 5:01 minuta.
10: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Kurňa za sto hajcuje krokodýláci. Bude ještě víc, mimochodem od vlastně čtvrtka do neděle mají být teploty od 30 do až 33 stupňů Celsia. Teď aktuálně jsme na Kraví hoře na 30 stupních, v Šepkovicích na 29 a ve Žďáři Péťa měří 26. Pátek zase jasno, to u nás bude 32 na Moravě a v Brnisku a na Vysočině 29 stupňů Celsia. Tak hodně pijem vodu, vodu.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Desítka obecních bytů hledá nové nájemníky. 8 startovacích je určeno pro páry do 40 let. 2 sdílené velkometrážní byty jsou vyhrazeny pro skupinky studujících na vysoké škole. Z přihlášených, kteří splní podmínky, se bude nakonec losovat. Smlouva se uzavírá na 3 roky. Poté je možné ji o další 2 roky prodloužit už bez sníženého nájmu. Bývalý prezident Václav Klaus dnes dostal od ministra zahraničí Petra Macinky vyznamenání. Macinka ex-prezidenta ocenil za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. Klausovo jméno podle něj dodnes rezonuje v zahraničí. Klaus zítra oslaví 85. narozeniny. Spektakulární akci uspořádala pro veřejnost newyorská policie, když před kamerami nechala s pomocí buldozerů demonstrativně sešrotovat stovky zabavených motorek a skútrů. Šlo o vozidla, která nebyla řádně registrovaná, neměla pojištění nebo jezdila s falešnými poznávacími značkami. Za fanoušky Kataru, kteří přijeli fotbalovou reprezentaci podpořit na mistrovství světa v Severní Americe, zaplatil letenky, ubytování v 5hvězdičkových hotelích i další výdaje stát. Finanční podpora se navíc netýkala pouze fanoušků, kteří na šampionát přicestovali ze země Perského zálivu, ale i Katařanů, kteří v Kanadě studují.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Čtvrteční odpoledne, špička na silnicích, má to grády podmínky z Nákuba.
11: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Králově Poli na Budovcově ulici se vyšetřuje nehoda, kdy autobus narazil do mostu. Nehoda je navíc s únikem paliva, čekejte tam komplikace. Přes kilometr má kolona vozidel na Jihlavské do centra před Vídeňskou. Ucpaná zůstává také cesta přes Vinohrady do Líšně. A pomalu pojedete po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Momentálně od 172. kilometru jede pomalu pravý pruh. Osobní auta se zdrží od 188. Pro Rádio Krokodýl z Klobás stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré čtvrteční odpoledne, krokodiláci, týden Monster Energy Grand Prix České republiky MotoGP, takže zdravíme na Kreditas okruh jezdce, týmy, fanoušky. Libor půjde na závody s bráchou, vyhráli na pusu, je to Láčové kořeň. A naše zlatíčka dneska dostávají Láčovou otázku, co dělá ředitel, ředitelka děcka?
1: Už jí přeškoláši.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde pán k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho ukrutně bolí. Doktor chvíli přemýšlí a říká, no tak to je z toho, že moc kouříte. Ale nikdy v životě jsem nekouřil. Aha, no tak to máte z přílišného požívání alkoholu. No dovolte, v životě jsem se alkoholu nedotkl. Člověče, no tak to máte z toho, že pořád běháte se ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Tak pak je to jasný, pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.

0: Já miluju tvůj úsměv. Všeny z 90ky krokodýláci.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Mimochodem, to byly léta, kdy začínalo Rádio Krokodýl. Šený, smiluju tvůj úsměv. A my máme dneska Zlatíčka, jako obvykle školka na Lesné. Dneska řešíme vedoucí pracovníky. A protože jsme zdravili Hanku, Jolku, Simču, Gabču, Lukáše do Garka na Cejl, tak oni teďka už jedou z práce, že jo? Tam vydali hafo poháru a medaily, já se tam stavím zítra mimochodem, Joli, Simi, Hani a schválně, co dělá ředitel, asi to Michal, že jo, pozdravíme Michala na dálku, Suchánka, co dělá ředitel, děcka víme, řeknete nám?
2: Učí, aby měli hodně peněz. Rozkazuje. Učí děti, kdyby třeba řekne, třeba když můžeme už jít papat, tak musíme už jít papat a umít se ruce. Už jít přes koláši.
0: Přes koláši, no děcka, teď je čas svačiny, tak běžte si umít ruce, dejte si svačinku, třeba banána anebo jogurtek a třeba dostanete od mamky k tomu i hrozinku.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Tak krásný čtvrtek, milí ředitelé, i vy, co šéfujete velkým konglomerátům a společnostem, anebo co šéfuje tadyhle Ignis Brunensis, protože na ten se těšíme.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm. Specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm. To jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent. Jistota, kterou oceníte.
4: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
8: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Je dobré mít přítele na celý život.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: Jaká další škola se k tomuto připojuje?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Alena Zemčíková, jsem zástupkyně ředitele soukromé mateřské školy a základní školy na Rozmarinové ulici v Jundrově. Použití mobilu máme omezeno školním řádem, děti ve škole mobil vůbec nepoužívají a máme s tím dlouholeté dobré zkušenosti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl Eva Farná, měl jsi rád, pojď se sprchovat. Krokodýl
1: a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Říkám, pojď se sprchovat, protože to, co nás čeká ode dneška, až mimochodem do příští soboty, krokodýláci, tak to bude pořádná nálož veder. Převážně jasno, zítra 32, v sobotu 35, v neděli 34 a pak od pondělka do soboty 31-32, níž to nepůjde. Takže krokodýláci, na to je potřeba vyzrát a nejlépe s krokodýlem a s klimastylem, protože klimastyle má řešení. Zdravíme Moravu Vysočinu, teď hlavní klimastyle tam dolů k Hodonínu. Ode dneška hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá krásný chládek i v těch nejvíc tropických dnech. Stačí poslouchat vysílání, být ve střehu a jak uslyšíte tři soutěžní klimatizační hity po sobě, neváháte ani sekundu, voláte studio. Ty tři hitovky jsou samozřejmě chladivé, takže Stefani. Stefani je druhá, Katy Perry to začíná Hot and Cold, Gwen Stefani, Cool je druhá. Já vím, že to je cool a že to bude cool. A pozor, Cold Heart, Elton John.

0: Dua Lipa, soutěžní hit číslo 3. Krokodýl Klima Style. Možná právě vy budete letos z toho čerpat, odpočívat v příjemně vychlazeném bytě. Nebo domě poslouchejte Krokodýla, pozorně to hlídejte a úžasnou novou klimatizaci vyhrávejte.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: 17.45, klimačka připravená, taky Queeny, We Will Rock You. Dobré odpoledne, krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
4: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude. Váš Bolek.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Pitkin!

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: A je Sočipe, Michel Telo, Krokodiláce. Minuta do 18. čeká nás utkání proti AR a prý nejsme zahraní v koutě. Máme překopanou sestavu a kapitán Ladislav Krejčí to prý miluje, když je takovej tlak. Taky docela úspěšně skoruje, tak ať se mu to povede i dneska. Utkání začíná za minutu a my jdeme na zprávy s Petrou.
1: Pěkné odpoledne. Fotbalová zbrojovka představila novou vizuální identitu. I o tom už za chvilku.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 6. hodina odbyla, krokodýláci, dáme si 24/7. Máme MotoGP týden a je tady MotoGP Fan Fest na Svobodňáku. Dneska budou hvězdy MotoGP s Filipem Salačem v čele a pod pódiem taky má být Ondra Ježek. Tak ho zdravíme, dáme si Evu Max, Kings and Queens. Pozdravíme krále jedné stopy, motocyklové hvězdy, dáme Kylie Minok. A bude Život je krásný. Je 6 a minuta.
10: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pěkně rozpáleným kraji, krokodýláci. 30, někde už je to skoro 31 stupňů. Právě teď Šepkovice jsou na 29 žďár, na Vysočině, kde je vždycky studeno 26 stupňů. Pátek bude zase jasný, slunečný, bude to rumplovat ta zonc na zítra odpoledne. 32, no problém Brněnsko-Morava, 29 Vysočina.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kraj nechal u příležitosti mistrovství světa silničních motorek vyrobit speciální závodní kombinézu a přilbu inspirované folklorními motivy regionu. Kombinéza se ale na závodní dráze neobjeví, je však v dražbě na portálu Dobrobot. Výtěžek podpoří organizaci Ratolest Brno, která pomáhá dětem a rodinám v náročných životních situacích v Brně a okolí. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné pochybení při platbě DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Doplatky na dani by mohly dosáhnout 640 milionů korun. Fotbalová zbrojovka představila novou vizuální identitu. Po více než 9 měsících příprav vzniklo nové logo ve tvaru štítu, které odkazuje na Moravu a historii klubu. Zachovává pruhy i písmeno Z. Nově ho doplňuje monogram ZB.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Čtvrteční tropický den a doprava pod dohledem Kuby.
12: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Ostravské ulici u sjezdu na Židenice do centra boudala 2 osobní vozidla. Doprava tam zpomaluje. V Hradecké ulici na cestě z centra u Palackého třídy se již po nehodě projíždí bez omezení. Ucpaná zůstává ulice Zvonařka do Černovic před Dornichem a převážně nákladní doprava vázne na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 176. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stán se Jakub Telšár.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezké odpoledne, krokodiláci, na Moravově, Sočinu, k Břeclavi a i Hodonínu. Stále zdraví Peťan Holík a zvláště vás, co jste fanoušci MotoGP a Grand Prix České republiky. Filip Salač, hvězda na náměstí Svobody, právě teď v začínajícím odpoledním show programu i s autogramiádou, tak zkuste získat třeba i selfiečko, krokodiláci, anebo vstupenky na MotoGP tady u nás na Krokodýlu. Tady jste správně.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl Kylie Minogue, stále hity a hrajeme fotbal a normálně vedem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Jo, krokodýláci, hrajeme proti Jihoafrické republice kopanou a už to zahučelo na Atlanta Stadium, protože máme 5 změn v základní sestavě. Aspoň to udělal Miroslav Koubek. Některé opravdu překvapivé, krom fotbalisty roku Pavla Šulce, posadil i nedotknutelného bývalého kapitána Tomáše Součka. V základu chybí Jarda Zelený, Lukáš Provod, Štěpán Chaloupek a střed zálohy posílili 3 kompletně noví hráči. Vladimír Darida, Lukáš Červ a Michal Sadílek. No a ten minule střídal, tak jako Adam Ložek, debut na turnaji si v obraně odbíjí Tomáš Holeš. Hrajeme dneska sestavu 3-5-2. No a první šance, 6. minuta. Naprosto zaslouženě jsme otevřeli skóre z impozantního nástupu do zápasu. Láďa Coufal hodil dlouhej aut po čáře Adamu Hloškovi. Jeho zpětnou přihrávku přes velký vápno přiťukl z první Alexander Sojka a za naprosto vyšachovanou jihoafrickou obranou překonal brankáře tváří v tvář Michal Sadílek. Takže 21 minut se hraje právě teď utkání Česko-Jihoafrická republika. Vedeme 1-0, ole, dobře.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto 3 soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szlesna.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
11: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Pack. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Je dobré mít se komu svěřit.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Ryan Krokodil a MotoGP.
1: Radio Krokodil 103 FM. Radio
0: Krokodil. Krásně se nám to sjíždí do Brna, krokodiláci. Je to tady, rozjíždí se Monster Energy, MotoGP a vlastně Grand Prix České republiky odet zítřejšího 19. do neděle 21. června na Creditas Autodromu Brno. Mimochodem, právě teď v rámci té fanzóny na náměstí Svobody máme stálice. Myslím, že tam natrefíte Bezekýho, že tam bude i Filip Salač, že můžete získat fotografii, podpis. Je to nádherná příležitost, tak si to určitě krokodýláci nenechte ujít. Každopádně tady u nás pravidelně soutěžíme o lístky, je to jak dlouho, hodina, tak jsem tady uvítal Libora, na pusu to zajel super.
2: Ahoj, Libor, ahoj.
0: Jsme na startu, připrav se.
2: No.
0: Ano, 3, 2, 1, jedem. První ostrá pravotočivá Františkova zatáčka na pravou páčku, prudkej sjezd a pozor, další krátká rovinka a máš tady takzvaný stadion, velmi technicky. Pojď ještě to roztáhni, pravá, trojka levá, čtyřka pravá. Seš fakt dobrý, gratuluju, máš u mě dva lístky na MotoGP, Libore.
2: Děkuju, ahoj.
0: Gratulace Liborovi a taky vám dalším, kteří se ještě dovoláte, protože ještě tady lístky máme, krokodýláci, a půjdete jako Libor na MotoGP zadarmo. Akorát je potřeba to vychytat. Il mio amore Radio Cocodrilo 103 FM.
3: Radio Krokodil. Radio Krokodil. Petr Holík.
4: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
12: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Těsnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově.

0: a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.

0: Fany Krakolíláci, je to tady s námi Cyndi Lauper, 19. hodina právě teď a před náma si spolu dáme dneska písničky na přání, takže všem stále krásný večer na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a Hodonínu.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Za námi je již 18. ročník prestižní přehlídky České ručičky, který poukazuje na význam kvalitního odborného vzdělávání. Do něj se zapojili laureáti ve 22 oborech, od tradičních stavebních a strojírenských profesí až po gastronomické, zemědělské či obory služeb. Vyvrcholením projektu byl slavnostní galavečer v Brně, kde byli oceněni nejlepší mladí řemeslníci České republiky. Rádio Krokodýl všem gratuluje.
2: Rádio Krokodýl.
4: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
5: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
4: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
5: Kupuj na ticketportal.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krásný večer všem krokodýláci, bude půlnoc. Takže to je Poetika, zatím máme jenom lehce po 19. a doufám, že jste všude v Krokodýlu ve velké pohodě i v Lužicách.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Krásný večer do Lužici šéfovi Radkovi, prý tam dneska zase máte pěkně osoleného krokodýla, tož ať to tam pěkně hrá a radost vám to dělá. No a teploměry, tam je to skutečně dneska jako nenapodobitelné. Musím říct, že ty teploty, které nás čekají vlastně na celý týden, mají opravdu stále hodně vysoké hodnoty. Na Kraví hoře jsme teď stále 31,5 stupně Celsia. Na Kraví hoře, tam je dobře. Šepkovice 29, Žďár 26, zítra pátek jasný, 32, na Vysočině z 29 stupně Celsia. A jinak tady jsou hlavní události dnešního 18. červnového dne.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: Brněnský dopravní podnik kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motorek výrazně posílí spoje. Jezdit budou mimořádné linky. Hlavní přestupní uzel bude opět u Bohunické nemocnice. Desítka obecních bytů hledá nové nájemníky. 8 startovacích je určeno pro páry do 40 let. 2 sdílené velkometrážní byty jsou vyhrazeny pro skupinky studujících na vysoké škole. Fotbalová zbrojovka představila novou vizuální identitu. Po více než 9 měsících příprav vzniklo nové logo ve tvaru štítu, které odkazuje na Moravu a historii klubu. Zachovává pruhy i písmeno Z. Nově ho doplňuje monogram ZB.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásný večer, krokodýláci, silnice o trošku lepší, ale Kubo?
9: Krásný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Štefánikově ulici u křižovatky s Pionýrskou komplikuje průjezd nehoda osobního vozidla s motorkářem s únikem oleje. Očekávejte tam kratší kolony. Doprava vázne také o kus dál na křižovatce ulice Drobného a Sportovní kvůli dopravnímu omezení. Pomalu se jede po dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov mezi kilometry 189 a 196. Jinak je provoz na jižní Moravě už celkem plynulý. Pro Rádio Krokodýl, Klobásy s nám, Jakub Delšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásný večer všem s krokodýlem. Čeští fotbalisté na Jihoafričany v Atlantě vletěli, počáteční nápor přetavili v 6. minutě ve vedoucí branku. Spolupráce Coufala, Hloška, Sojky zakončoval tváří v tvář Sadílek a od té doby se Češi zatáhli a brání nejtěsnější náskok. Ovšem nutno dodat, že soupeř se až na pár náznaků vepředu do nebezpečného zakončení nedostal. Sadílkova gólová střela je s obou stran jedinou za celý poločas mířící bez tyče, takže v tuto chvíli stále ještě běží přestávka. Mimochodem bude končit asi tak za minutu. Česko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0 a u nás to povedete vy, protože hrajeme na přání. Dobrý večer.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: let. Rádio
1: Krokodýl a hity na psání. Jo, pecky podle vás, krokodýláci. Dobrý večer na Moravě Vysočinu, k Břeclavi a Hodonínu a do tých Lužic na OMV, kde máme šéf Radka, prej dneska v dobré náladě a je tam aj Alex píše. Tak ať ti to krásně jde, tak jako vám všem, co jste taky pracovně zainteresováni s naším rádiem, kde mimochodem právě sledujeme začátek druhého poločasu utkání na mistrovství světa v Kopané, Česko-Jihoafrická republika. Jaři, hnedka z začátku střídání odchází Jaden Adams, přišel Redebolí, Mofokeng, no a my doufám, uhájíme ten zatím těsný náskok vedení 1-0. Jdeme na telefon, kdo pak tam je? Halo, halo.
2: Hezký večer, tady Marek.
1: Marečku, krásný večer, Dodie, dobrý večer. Jaká je nálada v Dii, sleduje Dii fotbal? Nebo se v Dii vaří?
2: Ale spíš dělám teďka koláčky s marmeládou domácí.
1: Hezky, dobře. Kolik jich bude, Mari?
2: No takových 35.
1: 35, tak já bych si aspoň dva nechal odložit, děkuju.
2: No. Já už právě už možná přijedu k vám na návštěvu, takže už se blížím. Možná tento týden, jestli mi to vyjde, protože musím adresu, no.
1: Dobře, Gorkého 45, Brno, střed, štatl, Rádio Krokodýl, takže se moc těšíme, prosím tě, vezmi sebou pár koláčů. Co si dáš hezkého zahrát, Mari, řekni?
2: To mě strašně lidi z Dolinách, jestli máte toho Karel Ducho, nějak to zpívá, to v Dolinách.
1: Jo, máme v Dolinách, takže hledám to, prosím tě, a ty řekni, pro koho to bude.
2: Pro všechny lidi, kteří mě znají a pro vás do rádia, protože jste na jedničku, poslouchám vás každý den, takže happy new.
1: Děkujeme, krásný večer, přejeme, měj se a dobrou chuť k těm koláčům, měj se, ahoj.
2: Ahoj. V Dolinách.

0: Od Marka pro všechny dobré krokodýly, Karel Duchoň v Dolinách, 19 hodin, 13 minut.
1: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity napsání.
0: Krokodýláci, tak masíme druhý poločas proti Jihoafrické republice a mimochodem zase naši začali pěkně z ostra. Sadílek tam unikl po levém křídle, přihrál do pokutového území Daridovi, jenže trochu za paty a hradecký záložník poté nepropálil žluto-zelený dvojblok a z druhé vlny ještě napálil míč z dálky pod břevno Červ a vůbec první brankářský zákrok zápasu musel tasit Williams. Byla to krásná situačka ve 47. minutě. Hrajeme 50. a je to stále 1-0. Myslím, že mám nějakého fanda na telefonu, ale dobrý večer.
2: Zdar, tady Honza.
0: Čau Honzo, odkud voláš, kde seš, jak se máš?
2: Volám teďka akorát, valím na naše s Jihoafrickou republikou. Sleduju to na mobilu.
0: Výborný.
2: Takže valím, doufám, že jim dáme aspoň 4.
0: No, to by bylo dobrý, ale já to tak jako optimisticky nevidím. Já si myslím, že tak možná 2-1. Kež by to tak dopadlo, i to 1-0 nám stačí.
2: Peťo, aspoň o dva, ať postoupíme třeba z třetího fleku, ale aspoň o dva.
0: Dobře, oka Honzi, jo? A pošlem teda písničku o tebe jakou a komu?
2: Tak, já bych to nechal poslat ženě, Jituli, a jestli by to bylo možné, tak pohodu od Kabátu, aby ta pohoda byla i po tom zápase dnes.
0: Jasný, mějte pohodu s Jitulou a krásný večer. Mějte se, ole, ahoj.
2: Super, taky, díky moc, ahoj.
0: Čau.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 19 hodin, 22 minuty právě teď, krokodýláci, pinkáme to proti jaru ve fotbale na mistrovství světa. 59. minuta, Jarda Zelený krásně narazil na jeden dotek Pavlu Šulcovi do šestnáctky. Fotbalista roku 2025 přihrál ještě pod sebe Michalovi Sadilkovi, jenže jeho střelu jeho Afričané zblokovali. Nicméně byla to jedna z nejhezčích akcí a škoda, protože Michal Sadílek byl vlastně u té úplně první, zatím jediné branky tohoto utkání. Jdeme na telefon, máme tam koho pak? Dobrý večer, tam nebudou fotbalisté, tam budou asi golfisté, haló? Starec Slavkováci, čuste, ahojte, ahoj. V úterý jsem byl na půltechnika Golf Cupu Petra Forela, kterého srdečně zdravím. Dožije Bětína, krásná bazénářská akce a mimochodem v nádherné kondici slavkovské hřiště, musím říct, super, super, chválí. Chválíme do Slavkova na hřiště, vy jste kousek od hřiště, takže co si pěkného zahrajeme dneska? Jari, Vildo?
1: Já půjdu 90.
0: Mám to vybrat já?
1: Ano.
2: Určitě, určitě.
0: Výborně, super. A pro koho to bude?
2: Bude to pro tebe do studia, pro nás, pro všechny Slavkováky.
1: Pro všechny, co se dnes dovolají, tak jako my. A to je tak všecko.
0: Já moc děkuju, krásný večer přiju a tady je super pecka. Mějte se, čaute, ahoj! Ahoj.

0: Jo, tak tohle bylo dost funky krokodýláci a líbilo se to nejenom Vildovi a Jarušce ve Slavkově, že? I tam dole, na Hodecu, v Prušánkách, Leonka nadskakovala. A co teprve v Lužicách? Krokodýláci, 19:27, je to stále podle vás, voláte si a my stále hrajeme a stále 1-0 vedeme. Českojar na mistrovství světa v Kopané a vy 603-103-103, dobrý večer.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22:30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
1: Rádio Krokodýl.
6: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Jo, milé tančící královny, doufám, že máte pohodu. Nenom tu pracovní, i tu osobní a třeba i za volantem. Pro vás ABBA Dancing Queen je 19.33. Je dobré se usmívat s Rádiem Krokodýl.
1: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak, jaři střídali, naši střídali, Adam Hložek odešel, Lukáš Provod přišel, Michal Sadílek odešel, autor té první branky Tomáš Souček ho vystřídal, tak ať to ještě kopneme, ještě jednoho banána ideálně, nebo dva, jak říkal Honza, bylo dobrý, ale proti jaru teda nevím. Pojďme radši na telefon, hrajeme podle vás, je to na přání, dobrý večer.
2: Ahoj,
0: zdravíme Mezříč a pána Andělu, Pavlíku, jak se máš při dnešním důležitém fotbalovém večeru?
2: Jak se máš?
0: U mě je krása, nádhera, lepší to být nemůže. Jak se máš ty při tom fotbalovém večeru proti jaru?
2: Zabat pomůj, asi 1-0, je to snad zvládnout, děkuji.
0: Jsem taky překvapen, potěšen, koho potěšíme písničkou o tebe dneska, řekni.
2: Potěšíme dneska paní Bezderkou, která mě dneska vedla nahoru a samozřejmě domů Dušanovi, který mě pomohl, manželům Ríško jim, který mě vozil každou chvilinku nahoru. Chtěl bych potěšit mé vnoučata, jedno malé pravnouče a mýho Filipa a mužskou snachu, která se stará o své děti, to perfektně. Chtěl bych si zahrát do studia 112 Zuzance a Martině. Všem, který vám přesně rád a přeju všem všechno nejlepší. Do Primarketu Velká Mezříčí chodím tam každý den nakupovat, jsem s ním strašně spokojený a chtěl bych jim poděkovat za to, že jsou takový. A samozřejmě teď o tvé Kačence a tobě. Díky moc.
0: Krásný večer, taky děkujeme a Andělé, opatrujte všem. Nás, mějte se krásně.
2: Ahoj.
0: Papa.
2: Ahoj.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krokodýláci, nádherný večer všem s Krokodýlem v Lužicách, v Hodonínu a i v Prušánkách. Prý dneska se i Ivetka válela v práci. Co sa tak řechceš, ty Prušáňačko? Kde ona to bere ty hlášky, Ivetka Zlatíčko, že Leonko? Takže mimochodem zdravíme tebe do Prušánek, zdravíme Leonku, zdravíme Alex do Lužic, zdravíme Jardu do Hodonína, zdravíme všechny dobré krokodýly i Ivanku samozřejmě na pěší zónu. Pozdravíme aj z Dendu, kousek od nemocnice, Kuchtíčka, velkého golfistu. Krásný večer všem hodoňákům a než si dáme třeba Sagvana, Tofiho, dávej ber, tak musíme dát taky prostor těm, co jezdí tady v tom tropickém horku na kole. Halo, dobrý večer.
2: Rozpálené Šepkovice, zdraví krokodýla.
1: Rozpálené Šepkovice, zdraví krokodýl. Nazdar, Zdený, bajkerosy. Jak se máš, prosím tě? Je tady takový týden jedné stopy, ale rychlé jedné stopy, že jo? Ty to máš pomalejší, kolem 20 km, no problém, tvoje obvyklá průměrná rychlost. Jak to jde? No. Jak to šlape?
2: Tak dopoledne to šlapalo, bylo takový zatažíno, to mě až překvapilo. Oblačno tady, tak se dalo jet klídečku tady těch místních 20 do lesa zpátky a nic klidu, no.
1: No my jsme byli se podívat v neděli a fakt nic neroste, člověče. Takový malý prcky jsme našli a byli jsme rádi, že aspoň to, na rozdíl od tebe, který tam našel fakt krásný velký praváčky. S nás namotivoval, ano, ale člověče, kluci z toho byli trošičku jako zklamaní, akorát malý Lexíček byl úspěšný, takže toho musím pozdravit, miláčka, za to, jak krásně koukal. Oli ho toho to vůbec nebavilo. Ale na golfu, no, ale tak na golfu mu to šlo výborně, musím říct. Na golfu byl dobrý potom.
2: Tam jste mistři.
1: Jo, děkujem. Takže pozdravíme zde nikoho, řekni.
2: No, protože začala pro rybáře sezóna lovu zdravců, takže to pošleme z Dendovi Jindřichovi a jeho manželce, sousedním rybářům a ostravákům na Nové Mlýny, Petru Vzdar, nebo jak oni to říkají.
1: Ano, Petru Vzdar.
2: A když jsme u té

0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio, no a teď je zahrajeme taky všem, co poslouchají v trafikách. Třeba tady na Českou, kde nás poslouchají pravidelně. Díky, že jste s námi, posílám Jennifer Lopez na Krokodýlu. J-Lo!

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 8. večerní z Krokodýla George Ezra. Dáme si partičku Jelen.
2: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět přijít.
1: A nebo Top Loudra. Takhle vám bude hrát Krokodýl po 20. hodině.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Pátek čekáme na jižní Moravě tropický den. V Brně teploty kolem 32 stupňů. Ve Vyškově, v Hodonině, Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 33 stupňů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody se zatím odkládá. Bude se jim zabývat až nové vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Petici proti omezení podepsalo přes 2100 lidí. Počet lidí přepravených brněnskou MHD roste. Loni šlo o 376,6 milionu cestujících. Oproti předchozímu roku je to o 4,3 milionu více. 4 roky v řadě rostou také tržby. K rozvoji kosmického průmyslu pomůže nově vybudované testovací centrum pro vesmírné technologie v Brně. Jeho součástí jsou hned dva unikátní stroje. Vývojáři a vědci na nich budou testovat odolnost svých zařízení dříve, než je vyšlou do kosmu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio, díky, že jste s námi. Ano, můžete u nás vyhrát vstupenky na MotoGP, máme pro vás, tak i o tom za malou chvíli na Krokodýlo.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Tyto léta zvládnete s krokodýlem, protože pro vás máme soutěž o klimatizaci zdarma. Soutěžíme o klimatizaci a stačí poslouchat vysílání a být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní hity s klimatizační tematikou, neváhejte ani vteřinu a volejte studio Krokodýla, klimatizace je vaše. Za sebou musí zaznít Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. Držíme palce.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
3: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
4: www.klimastyle.cz.
6: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Michael Jackson, tady je Krokodýl, tohle vaše rádio, které vás taky schladí. Klimatizace pro celé Brno, celou Jižní Moravu, tu nabízíme v našem vysílání i o tom za malou chvíli, ne Krokodýlo?

0: Prachy do tvý ruky.
1: Je to tak, krokodýláci, tak co kdybychom vám nasypali do peněženky 106 tisíc korun? To je slušný balík, co? Peníze, kdy můžete letět s kompletní rodinou na dovolenou, a ještě vám zbyde kapesné. Tyto peníze můžete vyhrát za uhodnutí našeho tajemného zvuku.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 106 tisíc korun. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700. 304 452 700.
2: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od

The Power of Dreams. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po deváté večerní z Krokodýla Taylor Swift. Ten Sharp. Bude Eva Farná.
3: Mám prostě od pámbička buky jako skříně.
2: Sophie Ellis Bextor. Jsme Krokodýl, hit za hitem, i po 21. hodině.
0: Rádio Krokodýl, počasí.
2: Pátek čekáme na jižní Moravě tropický den. V Brně teploty kolem 32 stupňů, ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavě, ve Znojmě naměří plus 33 stupňů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Brněnský dopravní podnik kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motorek výrazně posílí spoje. Jezdit budou mimořádné linky. Hlavní přestupní uzel bude opět u Bohunické nemocnice. Desítka obecních bytů hledá nové nájemníky. 8 startovacích je určeno pro páry do 40 let. 2 sdílené velkometrážní byty jsou vyhrazeny pro skupinky studujících na vysoké škole. Fotbalová zbrojovka představila novou vizuální identitu. Po více než 9 měsících příprav vzniklo nové logo ve tvaru štítu, které odkazuje na Moravu a historii klubu. Zachovává pruhy i písmeno Z. Nově ho doplňuje monogram ZB.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: A ten nejlepší hudební mix pro sobotní večer i po 21. Dáme se Gigiho Ragostina. Bude Helena Vondráčková. A nebo Anna na klap. Supergirl, tak si nechte chutnat ten nejlepší hudební mix pro sobotní večer na celé Brno, celou jižní Moravu.

Užíváte si ten největší hudební výběr, Jarek Hmala je s vámi, krásnou čtvrteční noc, před námi 18. červnová noc plná hitu, a tak si to vychutnejme tady u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu budeme blahopřát Milan a také Milana mají svůj svátek a my přejeme všechno krásné. Jen to nejlepší přejeme k svátku, pánové a dámy. Užijte si hitovku.

0: výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
1: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
2: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
3: Rádio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Hity jsou připravené pro vás na Krokodýlu s vámi Jarek. Teď budeme zdravit do Žďáru nad Sázavou, tam nás ladíte a posloucháte. My jsme za to rádi. Žďár ladí na 96 FM, tak pěkný poslech a krásnou noc.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
2: Rádio Krokodýl.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ve vysílání Krokodýla si stále užíváte hit za hitem. Jarek přeje krásnou noc. No a nezapomeňte, že Krokodýl je rádio, které pomáhá. Pomáháme i vám, co nám píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by případnou naši společnou pomoc potřeboval, také napište pomoc@krokodil.cz. Jsme rádio, které pomáhá.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší po ránu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
2: www.klimastyle.cz.
4: Hezký poslech, krásnou noc, na vlně Krokodýla s vámi Jarek, čtvrteční pelíšek návalí dál. V rámci OSN máme Den udržitelné gastronomie a také Mezinárodní den boje proti nenávistným projevům. Tak toliko dnešní den, tedy 18. červen, teď přání krásné noci a užívejte hit za hitem.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: šel.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krásně si užíváme dnešní noc. Z Krokodýla vás všechny zdraví Jarek. Dnes se konal první všesokolský sled. Ne tedy přímo dnes, ale dnes v roce 1882. A tak třeba jste na některém byli. Tak doufám, že zážitky jsou skvělé. Teď budou i skvělé hity u nás tady na Krokodýlu.

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Do Brna míří vesmírný obr, na Kraví hoře představí 12-metrový model Jupiteru a na něj se těšíme. Věřím, že si to užijeme. Ano, Kraví horu letos ovládne vesmírný obr, na brněnský festival Planet dorazí Gigalon, 12-metrový model Jupiteru, který bude největší instalací v historii oblíbené akce. Doprovodí ho i 4 měsíce největší planety sluneční soustavy a model černé díry. Těšme se na to, užijeme si to, teď si užijeme na krokodýlu další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím
1: mířem. Žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Brněnský dramatik Milan Uhde oslaví 90. Krátce předtím dopsal také novou hru. A to je báječné. Spisovatel, dramatik a někdejší politik Milan Uhde oslavil v brněnském divadle Husa na provázku s předstihem své 90. narozeniny. Během programu zazněly ukázky z jeho tvorby i z písně Pro banditu. Uhde zároveň prozradil, že před několika týdny dokončil novou divadelní hru, kterou nabídl divadlu Na zábradlí. Tak doufejme, že nová hra zavítá také i sem k nám do Brna. Teď vy zavítejte do světa skvělých hitů. Máme je pro vás tady na Krokodýlu.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času, než

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to při steku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zastavil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi, ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.